사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 깨고

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu. Hit
4: Radio. Když už je léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.

0: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservis.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz

0: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz.
2: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
3: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Veřejnoprávní média varují před propouštěním kvůli změně financování. Česká televize a Český rozhlas upozorňují, že plánované financování ze státního rozpočtu by mohlo vést k výrazné proměně personálu. Podle prvních odhadů by obě instituce mohlo opustit 450 až 700 zaměstnanců. Vedení médií varují, že změna by měla dopad na jejich fungování i rozsah poskytovaných služeb. Spojeným státům dochází ropa, americké strategické rezervy klesly na nejnižší úroveň za více než 40 let. Snížily se na 340 milionů barelů, což je nejméně od roku 1983. Pokles souvisí s rozsáhlým uvolňováním ropy na trh, které má zmírnit dopady výpadků, dodávek a vysokých cen energií. Situace podle zahraničních médií ukazuje na pokračující napětí na globálním ropném trhu. Český hokej bude mít za mořem další významnou stopu. Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude od nové sezony asistentem trenéra v týmu St. Louis Blues. Dvojnásobný mistr světa, který v uplynulých třech sezónách pracoval jako asistent kouče v nižších amerických soutěžích, podepsal víceletou smlouvu. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Praha zavede zvýhodněné jízdné v MHD pro lidi v nepříznivé situaci. Reaguje tak na změnu státního systému sociálních dávek. Nárok na slevu 70% na měsíční kupon by měly mít od srpna lidé pobírající složku na živobytí superdávky. Slevu ve stejné výši pro lidi pobírající pomoc v hmotné nouzi město zavedlo také v roce 2021 v souvislosti s pandemií koronaviru. Ráno jasné slunečné teploty klesají pod 10 stupňů, odpoledne přibývání mraku, zataženo oblačno a přehánky, maxima kolem 24. Z Prahy Lucia Denková.
7: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A my si vám přejeme krásné ránko, úterý.

0: června, 6 hodin 2 minuty. Ahoj Jasmin, ahoj Dejve.
1: Ahoj Michale.
0: Ahoj. Písničky připravený, všechno máme, tak jdeme na to hnedka z kraje. Lady Gaga, Abracadabra, hezké ránko.
2: Hit

0: Na Hit Radio kouzlela Lady Gaga Abrakadabra v 6 hodin 6 minut a musím říct, že teda to počasí poslední doby docela dost kouzlí. Přijde mi, jak kdyby byl apríl, jak kdyby to bylo na houpačce.
1: Je to takový nahoru dolů, to ne, že?
0: Nahonu.
1: Nahonu,
0: je to nahonu, doslova, absolutně. Ono, pokud se nepletu, tak dneska má být snad nejchladnější ráno z celého týdne. Nám se člověče v noci sepnulo topení, jaká byla venku zima asi teda.
2: Takhle, jo.
0: Až takhle. Tak jsem musel otevřít okno, protože ono to bylo nějak jako naštelovaný, tak jako nahodně asi. No takhle, nečekal jsem, že v půlce června budeme ještě topit. Co vy topíte?
2: My netopíme, ale mám dobrou zprávu pro všechny, kteří se na léto těší. Už o víkendu by mělo být přes 30 stupňů. Takže o tom, jak jste mluvili nahoru dolů, tak tady to potvrzuju.
0: To budeme chladit. Co ty? A co u Jasmin?
1: No netopíme, podle mě už jako nikdo netopí, ne? Nebo jestli se pletu, tak klidně naši posluchači jako dejte vědět.
0: Podívej se takhle přes mikrofon.
1: No tak jasně, ano, tak ty jsi výjimečný jako případ tady.
0: Ten topí, no.
1: Pojďme dát minutu šampionů. Jak se jmenujete, odkud jste a jestli teda ještě topíte?
0: Počkej, fakt se budeme ptát, jestli lidi topí.
1: No tak jako ty jsi s tím přišel, vy.
0: No tak jo, tak co lidi, topíte? Ano nebo ne? Napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a jestli topíte na 777-937-777 SMS-kou nebo přes WhatsApp a zjistíme teda, jak to má celá Česká republika. Teď k vám letí další muzika. Tohle jsou 21 Pilots na Hit Radio 607. Hezké ráno.

0: Jo, 6 hodin 11 minut, 21 Pilots na Hit Rádiu, přejeme krásné úterní ránko. Tak proběhla tady taková trošku, nechci říct hádka, ale debata ve studiu. Bavili jsme se o tom, jestli doma topíme nebo ne. David netopí, Jasmin netopí, nám se dneska v noci sepnulo topení, až jsem musel otevřít okno, protože se doma nedalo úplně dýchat. A ptali jsme se vás, jestli díky tomu, že dneska bylo teda poměrně chladná noc, jestli topíte a nebo netopíte, tak už máme nějaký vzorek.
1: Ještě připomínám, že je 16. června a opravdu se tady bavíme o tom, že někdo topí. Tak
0: ano,
1: můžeme.
0: Vy, kdo jste přišli až teď, tak opravdu je to tak. Tak minuta šampionu startuje teď.
2: David Žacléř, ráno 7 stupňů, už netopí, prej jsou oni horalové otužilí.
0: Radek Plzeň netopí, ale soused, když bylo venku tak kolem 30, tak topil docela dost.
2: Pavel z Ostravy netopí prej ani v zimě.
0: Lucie Bruntál říkala si, že je nějaká chladnější a díky tomu se pořádně spalo, ale netopila.
2: Lenka Rýmařov netopí, ale když je jim ouha, tak zatopí venku v sudu a ohřívají se v teplý lázni. To je dobrý.
0: Romana Vysočina, mají rodinný dům, dřív topila od října do května, teď přitápí večer v krbu.
2: Romča Plzeň 8 stupňů, topí si, fuj, jen pod peřinou.
0: Jitka trpíste, ahoj lidičky, topíme jak blázni pořád, těšíme se na tropy na víkend.
2: Květa Děčín, panelák netopí, jistí to teplé ponožky a deka na těle na gauči při televizi.
0: Martin, jsem z údolí Brtníci a dneska jsem škrabal sklo na autě, no tak myslím si, že Martin topí. Nicméně, kde si myslím, že topíte, tak je u vás v autě. Možná jste si teďka po ránu přetopili, jo?
2: To napsala zrovna teďka, koukám Zdeňka z Říčan.
0: Aha, tak Zdeňku z Říčan zdravíme, zdravíme vás na cesty. No a my se budeme taky topit všichni v hitech Ego Robert Burian, Žijeme len raz, 6 hodin 12 minut.

0: 6 hodin 19 minut Hozier to Sweet. Takhle vám hraje úterní Hit Radio, krásné ránko. Takhle, pokud si myslíte, že levý pruh na dálnici patří manažerům v Bavorácích, tak dneska ne. Dopoledne armáda na D35 vyveze 50-tunový tanky Leopard, takže přednost bude mít ten, kdo má větší kanon.
1: Jo. Ano, dneska platí pravidlo větší bere teda.
0: No, já si říkám, že krásně vyřeší řidiče, který se jim budou lepit na zadek, jo. Stačí otočit hlavou dozadu a myslím si, že si to rozmyslíš, jo. A já si říkám, ale která dálnice je vlastně největší tankodrom u nás v republice, protože D35 to rozhodně nebude, jo. Já když se zamyslím, tak D1 vlastně taky už nevypadá úplně zle. My už jako nemáme ty dálnice úplně v hrozném stavu. A teďka se po té D35 budou prohánět 50-tunový tanky, jo. No tak vy, kdo je potkáte, víte, o co kráčí. Nicméně vzpomínáte rok 2016, jak to tenkrát dopadlo s pandurama? 10 let zpátky. Té Fábie, nevíte? Jak se srazily ty Fábie s těma pandurama. No nicméně armáda vydala upozornění, jo, že prosí řidiče Fábií, aby v úterý na dálnici D35 nevyjížděli. Jo. Děkujeme za pochopení. Jak to vypadá na cestách aktuálně takhle po ránu, řekneme za chvíli, bude doprava. No a samozřejmě přidáme za malou chvíli i další parádní muziku. Hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na D6 ve směru na Vary za sjezdem na Kačice je dálnice po nehodě dočasně uzavřená. A v Praze u křižovatky ulic na Poříčí a náměstí Republiky havaroval autobus. I tady dávejte velký pozor.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio City.

0: Soubr 6 hodin 28 minut, takhle vám hraje úterní Hit Radio. Michal, Jasmin, David s vámi a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Ani nová rekonstrukce nepomohla. Zrcadlové jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu krátce po opravách zezelenalo kvůli přemnoženým řasám. Vodní plocha přitom nedávno prošla úpravami za miliony dolarů a její modře natřené dno vyvolalo mezi Američany bouřlivé reakce. Pro rybáře začíná jedna z nejoblíbenějších částí sezóny. Ode dneška je znovu povolen lov dravých ryb, jako jsou štiky, candáti, sumci nebo třeba okouni. Sezona potrvá až do konce roku. Rybáři by si ale měli předem ověřit pravidla konkrétního revíru. Eva Farná dnes v pražském Edenu zakončí sérii 3 vyprodaných koncertů, které se zapsaly do české hudební historie. Stala se totiž první českou zpěvačkou, která na slavistickém stadionu odehrála vlastní show na úrovni světových hvězd. Hudební kritici její vystoupení chválí jako velkolepou podívanou, která podle nich snese srovnání se zahraničními koncertními produkcemi.
0: Hezky, mě by zajímalo, kdo tam třeba jde dneska znovu na ten koncert.
3: Tak já se hlásím, Míšo.
0: Nekecej.
3: Ale já tam byla už v sobotu a teďka jdu teda na ten poslední termín a jak říkal David, velkolepá podívaná i podle kritiků a opravdu je, takže když jsem viděla, že zbývá ještě poslední nějaký lístky, tak jsem hnedka kupovala.
4: Jo, ale jít na to dvakrát.
3: Ne, fakt jako... je to skvělý.
0: A tak když si to vychutnat, tak možná pak příště bude Letná, že jo?
3: Cash by jo.
0: Možná pak někdy Wembley.
3: Cash by jo.
0: U nás velkolepý návrat do konce 90. Hedevej, Vladislav, Noc v Roxbury, zeptám se, viděli jste? Nebo jsem tady jenom já už teda takovej Brynosaurus?
4: Jediná retrofigurka se štěví.
0: Retrofigurka, dobře. Steve Butaby, Doug Butaby, jste bratři? Ne. Jo, jsme, tak to je pro vás pokročilejší. Vy kdo rozumíte, prosím vás, vy kdo posloucháte, jo? Hedevej, Vladislav, 6 hodin 30 minut, s vámi Jasmin, David a jedna retrofigurka, hezké ráno. Vladislav!

0: Tohle je pohodovka. JP Cooper, Astrid S. Na úterní ráno, Sing It With Me. 8 minut po půl sedmé, přejeme hezké ráno.
1: Představte si, že 7 dní běžíte 250 kilometrů. To je vyloženě nechutný, jo? To úplně cítím tu bolest, ty puchejře na nohou, jako odporná představa 250 kiláků. Nicméně, potom doběhnete do cíle a zjistíte, že větší hvězdou, než jste vy, který jste to zvládli a jste na sebe pyšný, je nějaký pes. To se stalo teďka v Číně během nějakého extrémního ultramaratonu, kdy někde po cestě se k ním přidal malej pejsek k těm běžcům, rozhodl se běžet s nima, fakt zvládl celou cestu, celých 250 kiláků, vydržel to celou dobu. No a oni ho krmili po cestě, starali se o něj a tak. A nakonec, díky tomuhle tomu závodu, do kterého se přidal nečekaně, tak našel svůj domov, že předtím to byl zatoulaný nějaký pejsek a teďka našel pánička novýho a stěhuje se do Skotska. Ale baví mě, že teda nikdo si nepamatuje, kdo ten závod vyhrál, ale všichni řeší psa.
0: To je vlastně hrozně hezký příběh, no. Tak si představ, že dřeš na ultramaraton a pak tě předběhne toulavej vořek, jo. Mě by zajímalo, co se mu honilo hlavou, když viděl tu bandu lidí, kteří běželi, že si řekl, že běží s nima, jo.
1: Byl zatulaný, mohl mít hlad, kdo ví.
0: Přesně, tak si říkal, ale v cíli bude určitě nějaký žvanec, anebo jak jsou ty občerstvovací body, že jo, tak já si něco dám a pak si říká, už to doběhnu celý. Já teda si pořád představuju to utrpení, jo, že 7 dní běžíme 250 kilometrů, to bych nezvládl, to je neskutečný. Mě tato informace doslova vyrazila dech, promiňte, ale... Musím se Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si tuhle parádní věc, vám pošleme za malou chvíli a staví se i Kelly Clarkson Heartbeat Song. Hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Hit Rádio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor na nehodu v Praze u křižovatky ulic na Poříčí a náměstí Republiky. A na D6C ve směru na Vary za sjezdem na Kačice zasahují u kolize záchranné složky. Dálnice je dočasně uzavřená.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Kelly Clarkson, takhle vám hraje úterní Hit Radio, posloucháte Snídaní šampionů. Dobré ráno. Vy, kdo žijete fotbalem, už se vám to blíží, čtvrteční zápas naší repre s jarem. S Jihoafrickou republikou. Bude to vlastně klíčový zápas na mistrovství světa a pozor, odpíská nám ho žena, rozhodčí Tori Pensová, nebo Tori Penso pro vás, kdo nemáte rádi přechylování cizích men.
1: Snad bude znát pravidla líp než tady Michal, který se mě před chvílí ptal, co se stane, když hráč dostane dvě žluté karty.
0: A kdyby si mě, Davide, poslouchal pár dní zpátky, tak jsem říkal, že fotbal jde úplně mimo mě. Já jsem rád, v kolika, že vím, v kolika lidech se to hraje.
2: To je taková manželská hádka tady. Ale takže zápas o všechno bude řídit teda žena, to je zajímavý.
0: No bude řídit žena. A ona je známá tím, to jsem si teda tady našel, Davide, jo, to jsem se připravil, že Tori Penso je známá tím, že dává karty bez mrknutí oka. Prostě se s tím nemaže. Prostě se s tím nemaže, jo.
1: Jsem zvědavý.
0: Takže si dovedu představit, jak to bude vypadat, jo. To bude taková ta klasika, jo. A paní rozhodčí, za co je ta žlutá karta? Jo, ty nevíš? Tak tady máš druhou a pal domů.

0: To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Stavebniny DEK přináší mega akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Kup si auto v

0: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Částečné úvazky rostou, pracuje na něm už přes 500 000 lidí. V Česku dál přibývá lidí pracujících na částečný úvazek. Na konci minulého roku jich bylo už více než 514 tisíc. Podle Českého statistického úřadu jde o dlouhodobý trend růstu, který je nejvíce patrný u žen. Naopak muži na zkrácený úvazek pracují výrazně méně často. Švédsko zpřísňuje migrační pravidla. Tamní parlament přijal zákon, podle kterého mají zaměstnanci veřejného sektoru povinnost oznamovat policii osoby bez povolení k pobytu. Opatření je součástí zpřísňování migrační politiky země. Kritici varují, že norma může zvýšit strach mezi migranty a negativně ovlivnit jejich psychické i fyzické zdraví. Na Rychnovsku meteorologové potvrdili další letošní

0: tornádo v Česku. Ve východních Čechách se objevilo v sobotu 13. června. Způsobit mělo podle hasičů drobné materiální škody. Šlo už o pátý potvrzený výskyt tornáda v Česku v letošní sezóně. Všechna dosavadní byla podle meteorologů slabá. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Praha odkoupí od soukromých vlastníků přírodní areál v Uhříněvsi. V minulosti prostory využívali skauti, kteří by se tam po odkupu mohli vrátit. Areál nazývaný Prknovka s velkou táborovou základnou skautům sloužil do roku 2015. Pozemky mají celkovou rozlohu přes 60 metrů čtverečních. Město jim chce vrátit původní funkci. Zaplatí za to 66 milionů korun. Ráno chladné a v těchto chvílích i skoro jasné, ale bude přibývat mraku v průběhu dne. 10 stupňů to jsou ranní minima, odpolední maxima kolem 24. Z Prahy Lucia Daňková.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Krásné ránko.
4: Hezký úterý vám všem.
3: Nesmíme zapomenout ani na Davida. I David, je tu s námi, hezké ránko.
5: Dobré ráno, já jsem trošku naštvaný, že mám takový dobrý fora, vy mi ho nechcete nechat říct.
4: Ježiš, tak
3: ale
4: pojď,
3: on si to normálně...
4: To je neskutečný, 20 minut tady bude brblat.
5: Tak si představte tu situaci, utkání Česka s Jihoafrickou republikou, rozhodčí žena uděluje našemu hráči žlutou kartu a on za ní jde a říká, paní rozhodčí, za co? A ona říká, já o tom nechci mluvit.
3: S tím já tady potřebuje 20 minut. Tak Davide, jsi spokojený.
5: Díky.
4: Výborný.
3: Počkej.
4: Děkujeme.
3: Pojďme na muziku. Jere Halivel, 7 hodin, 2 minuty. Hezké ránko.
2: Hit Radio City.

0: Tohle je Hit Radio, 6 minut po 7, krásné ránko, Michal, jsme na David, to jsme my tři.
1: Jste někdo single, kdo nás posloucháte? Pokud jo, tak si možná v pátek večer ani nesednete v restauraci. A ne proto, že byste neměli s kým, ale několik vyhlášených podniků v Evropě a taky v Praze teďka si řeklo, že v pátek a v sobotu večer stůl pro jednoho prostě rezervovat nebudou, že se jim to ekonomicky nevyplatí a radši tam posadějí dvojici. Jo, takže pokud jste si chtěli dát nějaký dobrý jídlo v pátek v restauraci nebo v sobotu, tak přemluvte třeba kamaráda, nebo já nevím. Já jako chápu, že chtějí restaurace vydělat, ale vždyť tohle, to mi přijde takový jako zvláštní trestat někoho za to, že jsi single.
0: Jako přijde mi to jako nelichotivá zpráva pro nás, kdo chodíme do různých podniků sami a ani nemusíme být single teda, jo. Já nevím, kino, koncert, restaurace, nemám problém s tím tam zajít sám, ale když o tom přemýšlím, je asi jako blbý jít sám na romantickou večeři při svíčkách, jo. To by vypadalo možná tak trochu zvláštně. Ale takže oni zakazují chodit jednomu člověku vlastně, aby se zarezervoval stůl, chápu to správně.
1: Ano.
0: No tak vlastně by třeba mohlo vzniknout klub osamocených. Jo, že vlastně tady ty lidi by se před tou restaurací potkali a řekli by si, ty tady jsi taky sám, taky jsem, tak si sedneme ke stolu a nebudeme se spolu bavit.
1: Ale tak bylo by to takový jako socializování se, kdyby to fungovalo a něco takového opravdu vzniklo, tak máš nový kamarády.
0: Bylo by to velký socializování, kdyby se spolu ty lidi nebavili, opravdu teda. No tak nás napadlo, vy kdo nás hledíte, kam radši chodíte sami, je nějaký takový místo, protože věřím, že spousta z vás, kdo posloucháte, třeba jdete rádi sami do kina.
1: Já to nemám tak, že radši někam chodím sama, ale že chodím sama klidně do toho kina, klidně do té restaurace, v podstatě jako kamkoliv, ale spousta mých kamarádek to naopak neumí. A já bych to možná taky neuměla, kdybych v minulosti neměla bývalýho, co se mnou netrávil moc času. Já se musela naučit být sama.
0: Mě to naučil.
1: Takže možná to by bylo spíš moje...
0: Ulice, takzvaně.
1: Moje otázka, jako jestli to vlastně jako zvládnete spíš chodit na ty místa sami.
0: Tak nám dejte vědět, vy, kdo jste solo kapr, kdo chodíte třeba na...
1: Solo kapr?
0: Solo kapr, no.
1: Pane bože, kde to jsme dneska?
0: 777-937-777, budeme rádi, když nám to nahrajete přes WhatsApp, nebo nám to sem pinkněte klasicky SMS-kou, nebo zprávou přes WhatsApp. Teď k vám letí další muzika, Damiano David, Next Summer, 7 hodin 8 minut, krásné ránko.

0: I po těch letech to zní fantasticky, tohle jsou Shaus. Love Tonight, posloucháte úterní hit rádio Snídaně šampionů, 7:45, krásné ránko.
1: Ptali jsme se vás, jestli dokážete jít sami někam do restaurace nebo do kina, zkrátka kamkoliv. A podle vašich zpráv to celkem vypadá, že i jo, pojďme na ně.
0: Nemáte s tím problém, píše třeba Ondra. Jezdím zásadně sám na kole, nechci se s nikým dohadovat, kam pojedeme, kde zastavíme. A to jezdím třeba na 14 dní Švýcarskem. Jinak v restauraci bych to řešil jednoduše. Objednám stůl pro dva a přijdu sám.
1: Ale teď to nic neřeší, oni řeší tu útratu v té restauraci. Jo, ty sice sedíš na dvou místech, jakoby, ale utratíš za jednoho.
0: Já jsem si řekl, že na to Ondra kápnul, ale vlastně je to takhle, jak říkáš.
2: Musí si jinak objednat dvě jídla.
0: No. Dvakrát, ano, musí.
1: Luca píše, dobré ráno, tak já nemám problém jít někam sama. Naposledy jsem byla na hudební akci City Picniku od nás, od Hit Rádia. Samozřejmě s někým je to lepší, ale když nikdo nemůže, tak si přeci nenechám ujít super akci. Krásný den.
0: Souhlasím, to je pravda. Taky píše Petr z Prahy, do restaurace chodím sám běžně, aspoň mi nikdo nebere hranolky a nemusím poslouchat, že jsem si zase objednal blbost.
1: Ivča, ahoj. Já sama chodím třeba do kavárny na snídani, na kafe, na oběd, na koncerty. V neděli jsem byla a člověk nemusí na nikoho čekat. Naopak mu ale nikdo nepohlídá místo, ale i to se dá naučit. Teď je pro mě výzvou solo cestování, tak třeba brzy. Mějte se hezky. Teďka jsem to tady před vstupem říkala klukům, že je to přesně rok, přesně tenhle ten termín. Jsem byla poprvý sama na solo tripu, sice jenom na 3 dny na Malorce, ale bylo to skvělý a doporučuju si to vyzkoušet, ať člověk ví, jestli vůbec jako dokáže takhle být sám se sebou.
0: Tady vidět, že se není čeho bát, Jasmin se vrátila. Taky píše. Lucie z Bruntálu, já bych se určitě styděla jít si sednout někam sama do restaurace, to bych nedala, ale jít na bazén či do kina, tak to už takový problém není a naopak si to užívám.
1: Mm-hmm. Dagmar, dobré ránko šampioni, jelikož jsem teď sama a nehodlám si věci, co mám ráda odpírat, naučila jsem se chodit sama ráda si, tak užívám saunu, kino a návštěvu kavárny.
0: Taky tady máme zprávu, ta mě pobavila. Dobré ráno, já nemám problém jít sama i na dovolenou do zahraničí. Tímto vás zdravím z Hurgády. Tak my tímto zdravíme do Hurgády. Nicméně, ať jste právě teď sami, jo, já nevím, v práci jste možná teďka ještě sami, v autě sedíte sami, Greta nemá radost, doma jste sami, tak sami rozhodně nejste. Hit Radio je váš nejlepší kámoš. K tomu máme spoustu parádní muziky, teď třeba Leony By Your Side, 7:17, hezké ránko, pojďme na to.

0: In My Mind. Teď ve verzi od Leony ladíte úterní Hit Radio 7.20. Za malou chvíli něco českého. Tohle je Krištof, tohle by vás mohlo zabavit. Staví se taky David Guetta a Sia, no a samozřejmě myslíme na vás, kdo nás máte sebou na cestách za volantem, přihodíme aktuální dopravu. Počkejte na to, hezké ranko.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze stále dávejte pozor po nehodě u křižovatky ulic na Poříčí a náměstí Republiky. A na trase z Benešova na Prahu před nájezdem na D1 u Senohráb se vytvořila 2-kilometrová kolona, tak pevné nervy.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz Hit Radio City.

0: či nás posloucháte kdekoliv a děláte cokoliv, ladíte Hit Radio, David Guetta a Sia Flames 7.31. A David pro nás má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Basketbalisté Nymburka získali další titul, celkem už 21. z posledních 22 sezon. V dramatickém finále porazili Pardubice 4-3 na zápasech. Alkohol hraje v tvorbě Tří sester stále důležitou roli. To jsou slova, za kterými stojí frontman Loufanánek Hagen. Bez alkoholu by celá tvorba a filozofie kapely byla najednou vymknutá, uvedl hudebník, který ve čtvrtek oslaví 60. narozeniny. Festival Rock for People v Hradci Králové letos zaznamenal rekordní návštěvnost. Dorazilo na něj 80 tisíc unikátních návštěvníků, což je o 7% víc než loni. Během 5 dnů prošlo areálem celkem 235 tisíc lidí a program vyvrcholil koncerty světových hvězd jako Gorillaz, Limp Bizkit nebo Iron Maiden.
0: Já musím říct, já si připadám jako ostuda teda. Pocházím z východních Čech stejně jako ty,
3: já taky.
0: Davide, a já jsem na Rock for People nikdy nebyl a toto byl letos kolikátý, 30. ročník?
4: 31. myslím, no.
0: 31.
3: Já jsem tam taky nikdy nebyl. A taky jsem z Hradce.
0: Co jsem koukal, tak už víme nějaký jména na příští rok, což mě teda jako pobavilo, protože tehdy David říkal, že ještě neuklidil klímky a už vlastně se vědělo, kdo bude. A příští rok?
3: Přijedou Blink-182.
0: Hezký. Tak...
4: To ale musíte dát. To musíte.
0: Tak domluvíme se? Jasmin to zve?
3: Takže nemusíme.
4: Určitě ne.
0: Takže nemusíme, takže jo, tak dobře, no. Tak zase to nevíde, no, díky Jasmin, no. Pojďme hrát, pojďme soutěžit, je tu rychlá pětka. Celý tento týden v rychlé pětce máte možnost vyhrát herní voucher do Levels of My House of Fun na Národní třídě v Praze, a to v hodnotě 5000 korun. Tak pokud byste chtěli soutěžit, napište nám chci soutěžit na 777 937 777. Aj. Pojďme na to.

0: Spacito 7.37, hezké ráno, zítra rádio.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden máte možnost vyhrát voucher do Levels of My House of Fun na Národní třídě v Praze v hodnotě 5000 korun.
2: Kdo neznáte House of Fun, tak je to místo, kde se rozhodně nebudete nudit. Je tam přes 150 arkádových her, taky minigolf, kulečník, šipky, simulátory, formule, prostě všechno. I bary, i diskotéka, všechno.
0: A o tohle se právě teď zasoutěží Filip z Litomyšle. Filo, hezké ráno.
3: Dobré ráno.
0: Hezké ráno. Nás pobavila zpráva od tebe, ty jsi nám napsal ahoj, teďka nás předalo auto Hit Rádia, je to asi znamení. Tak prosím tě, jak to vypadá na silnicích? Stále se ho držíš?
3: Prosím tě, teďka stojíme na světelné křižovatce v Litomyšli a stojím přímo vedle pána.
0: Nechce.
3: Koukáme si, poslouchá rádio.
2: Ježiš,
3: a podívá se na nás.
0: Tak počkej, hele, zkus mu zamávat a zkusíme, jestli poslouchá Hit Rádio, jestli nemá jinou stanici, když jako vyhodíme. Tak co, mává nebo ne?
3: Nemává, už se rozděl, takže už nemává.
0: A prosím, a co veze?
3: Veze dvě dřevěný srdce www Letňany.
0: Jo, já jsem chtěl, ať ho jako vybrzíš a prostě ty srdce jsou drahý, tak to nedělej, jo.
3: Dobře.
0: Tak Filipe, pojďme soutěžit.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje hra, ve který srážíš kuželky koulí?
3: Bowling.
0: Přesně tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Tohle bude hodně těžký. Filo, jaký je opak slova studený?
3: Teplý.
0: Mhm.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Když ve hře prohraješ všechny životy, nastane game over nebo game under?
3: Game over.
2: Je to tak?
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Filipe, jak se jmenuje slavná fiktivní rodinka ze Springfieldu?
3: Simpsonovi.
0: Ano, bez váhání. A pojďme na tu poslední, pátou otázku.
2: Jaký je název superhrdiny, který nosí na hrudi červené písmeno S?
3: Superman.
0: A tahle odpověď ti vyhrává voucher do Levels My House of Fun na Národní třídě Praha v hodnotě 5000 korun. Je to tvoje, Filo.
2: Gratulujem.
3: Perfektní, moc krát děkuji.
0: Ještě nám pověz, s kým vyrazíš, s kým si uděláš výlet do Prahy.
3: Určitě s dcerkou, s kterou teďka právě jedeme do školky.
0: Je.
3: A to se tady vzadu už sněje, takže určitě s ní
0: a jak se jmenuje dcerka?
3: Miriam,
0: ahoj Miriam, tak prosím tě, my víme, že si taťkovi pomáhala aspoň na dálku a taťka ti vyhrál tady ten parádní voucher do Levels My, kde si to 100% jako celá rodina užijete. Jo, Miriam, platí?
3: To.
0: Jo. Tak jo, jděte opatrně, zvládněte úterý a moc si to užijte, mějte se, ahoj.
2: Ahoj.
3: Moc díky, ahoj.
0: Ahoj.
1: Rychlá pětka, ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je Maj House of Fun. Přijď se pobavit. House of Fun Prague.cz.
1: Hit Radio City.

0: insert Linkinu všude, kde ladíte Hit Radio. The Emptiness Machine za moment 7:45. Dobrý ránko.
1: Už za chvíli se dozvíte, jak přijít o řidičák prakticky hnedka po jeho získání. Neberte si z toho příklad. A abychom se na ty silnice naladili, tak se mrknem za chvíli i na to, jak to na nich jezdí samozřejmě.
0: No a přidáme i další parádní muziku, která vás bude bavit. Avicii Waiting for Love, taky Šinasky selhání tady na Hit Radio. Tak hezké ráno.
2: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na dálnici D10 za sjezdem na Radonice směrem na Prahu došlo k nehodě. Kolona má asi 4 kilometry. A pozor na nehodu v Praze v ulici k Barandovu směrem do centra před Barandovským mostem.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Paliva mohou v Česku rychle zlevnit. Analytici očekávají, že zlevnění pohonných hmot se na čerpacích stanicích projeví už během několika dnů. Důvodem je dohoda USA a Íránu o ukončení konfliktu, která uklidnila situaci na trhu s ropou. Podle expertů ale nepůjde o návrat k úplně nízkým cenám z minulosti. Trh zůstává křehký a ovlivní ho další vývoj na Blízkém východě. Vlci v Krkonoších se dál šíří, populace je stabilní. V Krkonošském národním parku žije nejméně 11 vlků. Podle zprávy KRNAP se u nich potvrdilo i úspěšné rozmnožování. Odborníci je monitorují a potvrzují, že jde o přirozený návrat čelem do přírody. Loni lidé v oblasti nahlásili 53 útoků na hospodářská zvířata. Tři Češi, kteří zemřeli při nehodě u chorvatského Splitu, pocházeli z Bolatic na Opavsku. Potvrdila to tamní radnice, která mluví o velkém šoku v celé obci. K nehodě došlo při srážce plachetnice s katamaránem, který vezl desítky lidí. Celkem zemřeli čtyři Češi, další čtyři lidé skončili v nemocnici. Příčina tragické srážky zatím není jasná, okolnosti se vyšetřují. A teď už pojďme k nám do

0: regionu.
1: Praha zavede zvýhodněné jízdné v MHD pro lidi v nepříznivé situaci. Reaguje tak na změnu státního systému sociálních dávek. Nárok na slevu 70% na měsíční kupon by měly mít od srpna lidé pobírající složku na živobytí superdávky. Slevu ve stejné výši pro lidi pobírající pomoc v hmotné nouzi město zavedlo také v roce 2021 v souvislosti s pandemií koronaviru. Ráno jasné slunečné teploty klesají pod 10 stupňů, odpoledne přibývání mraku, zataženo oblačno a přehánky, maxima kolem 24. Z Prahy Lucia Daňková.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Dobré ráno, šampione.
2: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
4: jsme tady pro tebe.
2: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
0: Krásné úterní ráno.
5: Ahoj, hezký ráno všem.
2: Snídaně šampionů.
0: S vámi Michal, Jasmin a David.
5: A pozor, nejsme tady sami, s náma ve studiu taky zpěvák Xindl X, ahoj.
6: Ahoj, dobrý ráno.
0: Dobré ránko, jak se vstávalo?
6: Hele, je to přesně takovej ten případ, kdy víš, že musíš brzo ráno vstát, takže se ti nepovedne usnout dřív než ve dvě a budíš se ve čtyři, takže jsem úplně fresh, mám tady pátý kafe.
0: Víme, o čem mluvíš, tak zůstaňte s námi, za malou chvíli si pustíme nejenom tvůj nový song Dovolená, ale taky tě hezky vyspovídáme. Teď Katy Perry na Hit Radio 8.03, hezké ráno.
2: Hit Radio si

0: Katy Perry. 8.07, tohle jsou songy pro vaše lepší ráno, posloucháte Hit Radio. A je tu s námi náš dnešní host, Xindl X, krásné ráno, Ondro. Tak, mikrofon zapnu a bude to v pořádku.
1: Ještě jednou, ahoj, ahoj. Teď už se slyšíme, když ten mikrofon jde.
0: Ahoj, krásné ráno.
2: My si za chviličku pustíme tvoji úplnou novinku, Dovolená, což je takový hodně letní soundtrack. Já jsem slyšela, že s tím nějakým způsobem souvisí tvoje žena, tak jak?
1: Hele, ten song vzniknul opravdu tak, že když mě zase na vydavatelství říkali, že píšu samý depresivní písně, ono v době, kdy má člověk dojem, že se na něj řítí konec světa, tak co jinýho taky psát, tak já jsem se doma stěžoval, jsem říkal, hele, o čem má dneska člověk jako psát, že jo, aby to bylo jako z něj, z těch aktuálních pocitů, co prostě jako teďka veselýho. A manželka tak na mě kouká, říká, no tak napiš, jak se těšíš na dovolenou. Protože to je vlastně pravda, že člověk jako potřebuje break od toho všeho, co se kolem děje, že jo, a dovolená je od toho, že tam člověk odjede, vypne z hlavy ty věci, které řeší celý ten zbytek roku, proto taky funguje jenom chvilkově. A já jsem ho ani nemusel psát, já jsem ho už měl 2 roky napsaný, teda respektive referenc jsem měl napsaný, protože ten jsme původně psali pro policii Hvar ještě, ještě než jsme napsali si Zabil kámo, tak jsme měli rozepsaný další 3 písničky, vybrali jsme si Zabil a další nám zůstaly klenoty v šuplíku, takže vytáhnul jsem refrén a najednou jsem ho viděl úplně v jasný perspektivě a za 10 minut jsem měl písničku dopsanou.
0: Takže to byla vlastně manželská rada, takže nebýt tvé ženy, tak vlastně song Dovolená vlastně ani nevzniknul.
1: Přesně tak.
0: No a ono v tom textu je kromě těšení se na dovču a taky samozřejmě humor a sebekritika, to už je pro tebe tak jako typický vlastně to pro Xindl X, že jo?
1: Tak člověk jako si dělá srandu z těch věcí, které opravdu jako dělá v tom reálném životě, že jo?
2: Na klipu dělal Petr Lexa, hraje v něm taky Anna Jiřina Danielová a objevují se tam i tvoje děti. Takže nám práskni, kdo byl takový ten největší profík na tom place a kdo naopak třeba sabotoval nějaký natáčení. Byly to děti?
1: No, tak jako děti nejdřív strašně prohlašovali, že tady v té blbosti fakt hrát nebudou, že tyhle zelený obličky se fakt na sebe brát nebudou. Ale jako byly zlatý, nakonec to všechno zvládli a jako v té jedné scéně, kde tam jenom leží a koukají do mobilu, zatímco Jiřinka kmitá a uklízí celý byt, tak to jim jako šlo a manželka pak na to koukla a řekla, a co je to vtipnýho, to je jak u nás doma.
2: To je realita.
0: No a ty když máš teda klip s rodinou, dětmi, tak kecá ti do toho někdo doma, že ti řeknou, tati, tohle snad ne.
1: No, tak jako děti mají pořád dojem, jakože...
0: Tu kritiku tam pořád pouštějí.
1: No, jako hele, člověk netočí cokoliv a oni řeknou, no, to je pro starý lidi, tohle je to jako...
2: A nejsou třeba i rádci, jako co se týká sociálních sítí?
1: Hele, jako občas jo, ale zatím teda vždycky, když mi udělal nějaký edit, tak na to pak nikdo nekoukal. Asi na ty moje stránky koukají o trošku jiný lidi, než na ty jejich.
0: No tak,
1: ale já myslím, že se to časem srovná, že se to časem dorovná, přeberou to a já je zapřáhnu a budu se jenom užívat dovolenou a oni budou makat a dělat edity na sociální sítě.
0: Tak my samozřejmě nejenom, že se o songu Dovolená budeme bavit, my si ho i zahrajeme a já vždycky říkám, když k nám někdo do rádia přijde představit jeho novinku, ať si představí, jakože je teda v tom rádiu a ať si ten song sám takhle uvede. Tak
1: Ondro, mám si představovat, představ, že jsem v rádiu.
2: Je to těžký,
0: určitě.
1: Já mám takovou představu, že normálně je to jak živý, normálně fakt mám dojem, že jsem v rádiu. Kamarádi, tohle je můj song Dovolená, který vás převeze, teda přenese na dovolenou a tam si můžete dovolit opravdu všechno.
0: Xindl X, naším hostem úterní snídaně, tohle je Dovolená. Pojďme si to užít, pojďme společně nasát ten text a ten skvělý vibe. Hezké ráno.

0: Xindl X dovolená na Hit Radio 8 hodin 14 minut a Xindl X s námi ve studiu, hezké ránko.
1: Ještě jednou hezký ránko.
0: Já teda musím říct, že po tomhle songu už jenom drink do ruky, pláž, moře, škoda, že to tady teda nemáme aktuálně, ale ten song nás teda na tu dovču 100% přenes. Ondro, když jsme u těch dovolených teda, jak vypadá ta ideální dovolená Xindla X?
1: Ale já mám rád, když je dovolená v pohybu, když to jako, že třeba přes, úplně se mi nechce trávit léto na jednom místě, ale samozřejmě hezký třeba moc jako na pár dní jako zastavit a nedělat opravdu jako nic, ale jinak jako rád poznávám třeba nový místa, kde jsem ještě nebyl, takže většinou se jako to léto tak jako naplánujem dovolenýma, že jsme po tom létě tak vyřízený, že bychom potřebovali dovolenou.
2: A seš teda plánovací typ, jo? Nebo někam dojedeš a řešíš potom, co budeš dělat?
1: No, tak většinou to naplánuju, pak tam přijedu se s tím, že jsem to naplánoval úplně blbě a plánováváme znova, že jo, jako no.
2: A zažil jsi někdy nějakou jako dovču, která byla tak strašně katastrofální, že by třeba vydala na novej single úplně?
1: Já myslím, že ty katastrofální jsou potom jako nepublikovatelný, nebo že to nikdo nechce potom poslouchat.
2: Okay.
1: Člověk někam přijede, chytí tam nějaký střevní moribundus, dovolená je v háji, že jo.
2: Ale
1: takový ty menší jako katastrofičky ani ne, ale jako že člověk někam přijede, kde to má úplně jako vymyšlený podle těch obrázků, vidíš tam ten nádherný pohled z toho okna hotelového, že jo, pak jenom v reálu tam fakt je, ale pak se podíváš jenom o 10 cm vedle a tam vidíš tu prostě nějakou obrovskou skládku odpadu nebo překladiště prostě nějaký nákladní, zjistíš, že se tam nevyspíš, protože ti tam celou noc houkají lodě, tak v ten moment si říkáš, to je příšerný, ale pak jako zpětně o tom máš ty historky, takže máš aspoň takový dovolený si pamatuješ, že jo? Ty dovolený, který proběhnou hladce a bez nějaký katastrofy, tak ty potom jako co o nich vyprávět a co si o nich pamatovat.
0: A co nějaká dovolená letos, když si ten plánovací typ máte něco v merku, nějakou destinaci?
1: Ale my jsme teďka zjistili, že jsme vyšetřili asi 4 dny o prázdninách, jako kdy můžeme děti někam uklidit na chaty, tak jsme začali zatím jako rychle plánujeme, kam teda odjedeme, zjišťujem, že letenky jsou úplně všude po světě vyprodaný.
0: Jasně.
1: A že asi někam během těch 3 dnů pojeme se 4 přestupama na zpátky. Nebo se vzdáme původního plánu, že bychom jeli někam, kde jsme ještě nebyli a pojedeme trapně někam, kde jsme ještě byli a budeme tam hledat nový zážitky ve staré destinaci.
0: Takže 3 dny na cestě a pak den nebo půl dne u moře, tak aspoň v tom letadlo bude čas napsání nových songů třeba. A
1: úplně ještě nevím, jestli u moře, my jako zase moře si užijem, že máme náš druhý domov na Tenerife, takže tam třeba na pár týdnů odletí, co zní krásně, na pár týdnů trošku méně krásně, že já mám mezi tím koncerty, takže rodina tam odletí na pár týdnů a já budu pořád pendlovat těch jako 5-7 hodin tam, 7 hodin zpátky.
2: Teďka trošku teda random, jo, ale mě se vybavilo, ty jsi vlastně náš takový táta, takže nás těší, že jsi tady. Ty jsi vymyslel snídaní šampionů.
1: Tak prostě. jenom ten název.
2: Ano, ale to je neskutečný, jak ti to napadlo?
1: Já nevím, asi zrovna jsme tam seděli s Honzou Nojnovanem, s Markétou Rachmanovou a říkal, vymysleme název rychle teďka, zrovna jsme snídali, tak jsem řeknu, tak snídaně šampionů.
0: A bylo
1: první věc, co mě napadlo, Markéta říkal, ne, to je blbý. A pak jsem zjistil, že se to tak jmenuje.
0: Takže jména světových rádiových show se vymýšlí prostě týdny, měsíce a pak přijde prostě Ondra a říká, snídaní šampionů, no.
2: A je to.
0: Tak teda moc děkujeme. Tak pojďme se zahrát, na co máš chuť, dali bychom třeba puberťáka?
1: Tak jo, je to taky z nový připravovaný desky, z který bude dovolená a o tom se ještě.
2: Jo, zůstaňte s náma, o tom albu se ještě pobavíme.
0: Xindl X, naším hostem úterní snídaně a teď puberťák na Hit Radio. Krásné ráno!

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na dálnici D10 za sjezdem na Radonice směrem na Prahu blokuje provoz nehoda. Kolona má kolem 7 kilometrů. A v Praze pozor na nehody v ulici k Barandovu směrem do centra a v Limuské ulici.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz Hit Radio City.

0: Sam Feld, Jonas Blue, tohle je úterní Hit Radio, krásné ráno. Pro vás, kdo jste se připojil až teď, připomínáme, že tu s námi je stále náš dnešní host, Xindl X, krásné ráno ještě jednou.
1: Krásný ráno.
2: Ahoj.
0: Ondro, ty chystáš album k 20 letům na scéně, ty už si pustil ven song Křídla, Puberťák, Dream Team na pláži, teďka Dovolenou, tu se mimochodem zahrajeme za malou chvíli ještě jednou. A do toho chystáš velký narozeninový koncert, pojď nám povědět, kdy.
1: Přesně tak, je to 18. srpna v Riegerových sadech, vlastně taková tradice, co jsme jako odstartovali za covidu, že nejdřív jsme dělali narozeninový koncert jenom s kytarou na lodi pro pár desítek, dobře, stovek lidí a nějak nám to nakynulo pod rukama, takže teď už to bude třeba pro nějakých jako 1500 lidí a příští rok, když bude těch 20 let na scéně, tak to bude ještě o trošku malinkou trošičku větší a do té doby bych chtěl vydat novou desku. Říkám si, že slavit 20 let nějakou bestovkou mi přijde trošku jako trapný, že přece jenom jako nechci to brát jako nějaký uzavření, nekončím, prostě jdu dál, takže naopak chci dělat jako nový věci, takže nová deska vyjde někde na jaře, pokřtíme ji potom na tom dalším koncertě, ale teďka jsem vlastně chtěl lákat na tenhle letošní koncert, takže tam zatím nic křtít nebudeme. Tam uvidíte mě, kapelu, uvidíte tam nějaký speciální hosty, uvidíte filmový projekce, který máme ke všem písničkám udělaný, nějaký pero efekty. Prostě takovej ten větší koncert, něco, co normálně člověk si na festiák nepřiveze a samozřejmě dvakrát delší program, než by měl na festiáku.
2: Příští rok teda 20 let na scéně, to je strašně moc, jo, to je skvělý. Tak co bys řekl tomu Xindlovi z roku 2007? Věřil by tomu vůbec ten tehdy Xindl?
1: Že tak dlouho vydrží, jo, já nevím, to nepřijde jako pořád, tak je to hezký oslavovat, ale nebral bych to, že je to nějaký strašný číslo, kterýho by se člověk měl bát. A já mám jako výhodu, že jsem nezačínal jako úplně třeba v 18, že jo, nebo prostě v nějakém věku, kdyby z toho člověk jako nevěděl, co za sebou, nebo kdyby mu z toho nějak nateklo ego, že by prostě dělal blbosti. Takže já myslím, že tomu Xindlovi z roku 2007 jako asi není úplně potřeba raději. Říká prostě, ale ono to dopadne dobře a když ne, tak to ještě není konec.
0: My jsme to tady se Jasmin počítali a vlastně a já jsem tě začal registrovat, když mi bylo 15, vlastně když ty se začal a Jasmin 7, takže my jsme na to by vlastně vyrostli na těch songách jako Anděl a tak dále. Takže děkujeme za tohle mládí, za tohle dětství.
1: Takže vlastně to, že jste takový, tak za to vlastně můžu já.
0: Vlastně, takže nejenom, že jsi vymyslel název Snídaně šampionu, ale za to, že jsme takový, jaký jsme lidi, tak za to můžeš taky. Tak moc děkujeme.
2: Když jsme u toho dětství, u těch dětí, tak ty si právě song Křídla zpíval se svojí dcerou Alicí. Tak bylo to těžký vlastně mít takovouhle premiéru s dcerou, pustit jí do toho hudebního světa, nebo naprosto přirozený?
1: No, já jsem původně tu písničku nepsal s tím, že to bude duet nás dvou. Já jsem to napsal jako písničku pro ní a o ní, o tom, když prostě poprvé někam jela bez nás na další dobu. A manželka říkala, no a tam by bylo hezký, kdyby tam na koncertě Alička ten refrén zaspívala, že jo.
2: Manželka zase poradila,
1: no, zase,
2: dobře.
1: Zase poradila manželka, teda, že jo. No a vzhledem k tomu, že jako dcera se učí zpívat, učí se na piano, skládá si svoje písničky, připravuje první desku a tak, takže mi přišlo jako celkem přirozený, aby tam něco zkusila zaspívat. A ono teda, my jsme to točili třeba ještě jako rok předtím, než ta písnička vyšla, takže tam bylo opravdu ještě víc jako dětský hlas, než jako reálně má. A když jsem točil klip, tak jsem si říkal, já nechci jako 12-letý dítě jako ukazovat, takže udělali jsme klip kreslený, než to bylo hotový, tak už jí bylo 13 a říkala, já bych si to klidně s tebou šla zaspívat, tak jsem si říkal, no, tak to jsme točili animovaný, skutečně jsme to klidně mohli natočit hraný teda.
0: No Ondro, ty taky dlouho skládáš songy pro jiné interprety. Co je za tebe těžší? Je těžší napsat text pro sebe anebo pro někoho jiného, aby mu to takzvaně jako sedlo na jeho kůži?
1: No, já myslím, že pro někoho jiného je to o něco těžší, protože u sebe jako víš, co ti přijde v pohodě zpívat. Když to jako píšeš pro někoho jiného, tak si říkáš jako, bude s tím ten člověk v pohodě, že zpívá tohle, nebo jako bude to znít přirozeně od něj, takže tam je to, v tom je trošku vždycky ten prvek nejistoty. A ono taky pro jiný lidi píšu, to je prostě jako zadání, to je práce, pro sebe píšu pro radost, když náhodou zrovna jako mě něco napadne, tak to rychle napíšu, že jo. Já u sebe jsem zatím moc jako nedospěl k tomu, že bych si dělal tady v kalendáři tak a tenhle den si napíšu nějakou písničku. U těch jiných lidí to tak jako mám, že protože jinak by nikdy nic jako nevzniklo, že si říkám, tak tady mám den volna, tady napíšu prostě tenhle text na tu muziku, co jsem dostal.
0: A pro nás nepolíbené skládáním, jak to funguje, když teda někdo tě poprosí o song, ty mu ho napíšeš, tak kolik má editací povolených, třeba 5
2: čekám,
0: a pak mu řekneš, že už tak to už žád nebudu.
1: No, žádnou. Já jsem hrozně tvrdohlavý, já jako ještě říkám, ale chceš písničku ode mě, tak jako věř mi, že vím, jako jak to má být. Jako, ne jako nějaký zpěváci třeba chtějí jako nějakých, že třeba tohle se mu špatně zpívá, tak jako předělám, aby se to zpívalo líp, nebo že tady potřebuju dlouhou slabiku místo krátký Ačko, jasně, místo Ička. A takový věci, které u sebe fakt neřeším, prostě se to naučím zpívat, ale jako chápu, že zase nemám to tak, nepíšu to sobě třeba tak vysoko, jako si to píše David Dale, takže tam potom opravdu potřebuje Ačko. A je to hrozně různý. Pro některý lidi píšu třeba celý písničky, takže tam je to, že se hodně jako hodně spolu třeba řešíme to téma, aby to vzešlo z toho člověka. Pak zase někdo jiný už mi pošle hotovou muziku a tam už třeba to téma tolik není potřeba řešit, protože už ta muzika k tobě promlouvá a jako navede tě vlastně, co k tomu napsat za text.
2: Když jsme u těch témat, tak máš nějaký, kterýho se trošku bojíš nebo se mu trošku vyhýbáš, nenapsal bys o něčem?
1: Já jsem třeba dlouho říkal, že nebudu psát písničky o lásce, jenom pro jiný lidi, teda prostě to mi to nevadí, když to nemusím pak zpívat, ale už je to, už jak člověk jako stárne, jak člověk zraje jako víno,
2: zraje vybí se.
1: Tak i nějaký písničky o lásce v repertoáru mám.
0: Xindl X, naším dnešním hostem úterní snídaně. Ondro, my jsme slíbili, že zahrajeme ještě jednou tvůj nový song Dovolená, tak teď je to tvoje. Můžeš ještě jednou pozvat posluchače, kteří se třeba připojili až teď na tvůj koncert v Riegrových sadech a samozřejmě si i uvést tvoji novotu Dovolenou. Je to tvoje.
1: Kamarádi, poslechněte si tenhle můj song. Teďka po druhý, co ho zahrajeme, tak bude ještě lepší, než jsme ho zahráli poprvý. Věřte mi, fakt to tak funguje. Poslechněte si ty krásný sbory, co tam máme. Tady ty sbory budeme mít normálně naživo a nejenom v Dovolený na tom narozeninovém koncertě v Riegráčích 18. srpna. Takže přijďte se podívat, ale teď si užijte tu Dovolenou.
2: Moc děkujeme, že jsi dorazil, bylo to super.
1: Já děkuju za pozvání.
0: Ať se daří, Ondro, měj se hezky.
1: Díky, ahoj.
0: Syndlix, Dovolená na Hit Rádiu v 8.35. Krásné ránko, šampioni. We'll be right back.

0: stejně jako nový song od Xindla X, který byl naším hostem. Song Dovolená jsme hráli tady na Hit Radio, můžete si ho pustit online na streamovacích platformách. Tohle byl El Perdón. No a za malou chvíli na Hit Radio třeba tahle novota od Poetiky. To vás bude moc bavit. Na to rozhodně počkejte, nechoďte daleko od rádia. No a staví se i Coldplay Feels Like I'm Falling in Love. Tak hezké úterní ráno, šampioni.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Spartu můžete buď milovat, nebo milovat, nic mezi. Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, 8.52, ladíte úterní Hit Radio. Dobré ráno, šampioni.
1: Určitě už jste někdy například byli někam na půl cesty a najednou vás polil takový ten studený pot, tak víte, když si řeknete, tyjo, počkej, jako zamknu jsem, vypnu jsem tu žehličku. Tak Hit Radio a 4Camping vám teďka ordinujou terapii venkem a tenhle týden hledáme vaše nejspackanější výlety, kam může patřit i tohle. Nebo takový ty akce, které byly v tu chvilku naprostá katastrofa, ale dneska se tomu smějete. No a třeba Marek nám poslal příběh z Čundru v Českém ráji.
0: Tři manželské páry a jeden kamarád vyráží na několik dní do skal. Asi po hodině ve vlaku začíná jedna dvojice kontrolovat, jestli doma všechno zařídili. Zamkli jsme? Jasně. Vodu jsme zavřeli? Samozřejmě. Jističe? Taky, kdyby náhodou. V tu chvíli se ozve kamarád elektrikář. Počkej, však si říkal, že máš doma v mrazáku celou zabíjačku. A nastalo ticho, protože mu právě došlo, že kromě jističů vypnul i lednici. Bylo léto a oni odjížděli na 3 dny. Celý výlet pak strávil tím, že se opakoval, snad to ta lednice nějak ustála. Neustála. Po návratu prý byla červená až na chodbě a sousedi měli pocit, že se v bytě odhrálo něco, co by mělo zajímat policii.
1: Tak to samozřejmě nechcete.
0: Geniální příběh. Komu se to nestalo, že se vrátil z dovolený a měl vyteklou lednici? Ale hlásím se.
1: No, vyteklá lednice vodou je jedna věc, ale touhletou červenou to je jako vrchol, jo. Každopádně my teďka chceme slyšet vaše historky. Nějaký váš úplně nejhorší výlet, nejspackanější trip, na který vzpomínáte třeba i se smíchem do dneška. Napište nám ho na web Hit Radia a my v pátek ve snídaní šampionů vás odměníme parádníma cenama od 4Camping.
0: Detaily podrobnosti na webu hitradio.cz a držíme palce.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: Filipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. Praha má před sebou velkou letní výzvu, celkovou rekonstrukci k Belské. V pondělí 22. června začne instalace dopravního značení nutného pro opravu, a ta samotná pak odstartuje 2. července. Práce přinesou omezení ulice ze 2 na 1 jízdní pruh. Ředitel TSK Filip Hájek popisuje princip virtuálního tunelu, kdy budou k Belské ulici uzavřeny všechny sjezdy.
5: K Belskou v průběhu té rekonstrukce opravdu budeme preferovat pro transitní dopravu a ten, kdo jede z dálnice D10, tak dojede na dálnici D8, ale už se nedostane do města. Velmi preferujeme městskou hromadnou dopravu, děláme spoustu nových buspruhů pro tuto akci.
4: Práce TSK v pátek, tedy v poslední školní den 26. června, přeruší, aby byly silnice bez překážek při cestě na prázdniny. Zaměstnanci veřejnoprávních médií chystají

0: Reagují na včerejší rozhodnutí vlády, které ruší koncesionářské poplatky a snižuje oběma institucím rozpočty. Konkrétní informace ke stávce oznámí pořadatelé zítra. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Čeká je oběd s hejtmanem a krajskými radními nebo setkání se starosty, se kterými budou hovořit o stavbě jaderných bloků elektrárny Dukovanech.
1: Fotbalový servis.
2: Další čtyři zápasy na fotbalovém mistrovství světa přinesly samé remízy. Španělsko vstoupilo do šampionátu překvapivou bezgólovou remízou s Kapverdami. Belgie na úvod hrála s Egyptem 1-1. Egypťané otevřeli skóre hned z první střely na branku. Favoritovi pomohl po změně stran k vyrovnání vlastní gól. Fotbalisté Nového Zélandu hráli s Íránem 2-2 a Uruguay začala mistrovství světa nečekanou remízou 1-1 se Saúdskou Arábií.
0: Jasné, polojasné, dopoledne od západu, pak postupně přibývání mraku odpoledne a na večer, dokonce místy přeháňky nebo občasný déšť, maximální teploty kolem 22 stupňů.
1: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
3: A já vás zdravím do celé Prahy i nejbližšího okolí. Jsme tady, aby jsme vám udělali lepší den, aby jsme vám přinesli čerstvé pražské informace a aby jsme načerpali sílu. No já teda nemám dneska.
0: Ty jsi unavený už teď, viď?
3: Já jsem normálně už na začátku unavený.
0: A to tak. Je začátek týdne. Co budeme dělat do pátku, chlape?
3: Tak uvidíme, no musíme to společně nějak zvládnout, jestli jste na tom podobně, tak poslouchejte Hit Radio City, společně se z toho až do 12. dostaneme. Cyril a Aneta Langerová za pár minut ze všeho nejdřív, ovšem kapela, která přijede sem k nám do Prahy, do Letňan, a vlastně to ani nebude trvat tak dlouho. Tady jsou One Republic, Stop and Stare.

Aneta Langerová mě teda osobně udělala velkou radost právě teď ve vysílání Hitrádia. Aneta mimochodem má velmi pilné léto. Ostatně jako spousta interpretů, jo? Přes zimu o nich nic moc není slyšet, ale v létě to máte každou chvíli nějaký koncert, letní festival a tak dál. Je to, no vlastně v neděli naposledy vystupovala, ano, 14.6. Bylo to v zámku Čechy pod Košířem, no a ten nejbližší koncert jí čeká na konci června, a to konkrétně tady u nás v Praze, na letní scéně Vyšehrad, na letní scéně Studia 2. Takže možná, že jsou ještě vstupenky, podívejte se, je to zázračná písně Krajina, tak se jmenuje to koncertní turné s kapelou a taky s smyčcovým triem pro letošní léto roku 2026 s Anetou Langerovou. Tak, kamarádi, já doufám, že už jste se dobře probudili, že jste se probrali, že už vám to lehce zapaluje, protože pravděpodobně už začala třeba nějaká ta schůzka, první meeting, anebo se stále ještě točíte někde okolo kávovaru a sdělujete si se svými kolegy a spolupracovníky nějaké zážitky ze včerejšího večera. Já bych k tomu asi neměl co říct, já jsem vám přišel domů a usnul jsem jako úplný dřevo a musím říct, že jak se říká, že hodně spánku škodí, tak já jsem jako absolutní příklad toho, že to je pravda, spal jsem zbytečně dlouho a dneska jsem celý rozlámaný. Tak doufám, že dobrá muzika vám vlastně jako pomůže se dostat z tohoto stavu. Tady jsou Lost Frequencies a za pár minut Green Day.

0: Hezké až do posledního tónu. Adele, Someone Like You. A my jsme Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho. Jak cestujete Prahou, tak určitě víte, kde to stojí a kde to vázne, ta doprava, jo? A my samozřejmě hledáme naše dopravní hlídky Hit Radio City. Je to velmi jednoduché, jak se stát dopravní hlídkou. Prostě stačí nám poslat nějakou zprávu o tom, co se děje v Praze, jak to vypadá na vaší trase a případně, kde je zdržení či snad dopravní nehoda. 777-937-777. My vám za to navíc dáme takovou malou motivaci, a to 2000 na pohonné hmoty, protože Hit Radio City je váš nejlepší parťák na cestu domů. Takže, až budete dobře poslouchat, zejména v odpoledních hodinách, v té naší dopravní špičce, tak nezapomeňte nám dát vědět, jak to vypadá na vaší trase a pomoct všem ostatním řidičům, protože my jsme váš parťák na cestách, jo? 777-937-777, stále to stejné číslo, které můžete využívat ke komunikaci s námi a právě poslat i dopravní info. Dáme se Imagine Dragons za chvíli, a nebo taky novinku od Rehaba.
1: Praho! Chystej plavky!
0: City Pool Party je tady. Hit Radio City tě zve na nejmokřejší rodinnou party roku. Kdy? V sobotu 20. června. Kde? V Aqua Palace Praha. Co? No, vodní atrakce, zábava a ty největší hity. S námi úplně zadarmo. Poslouchej Hit Radio City každý všední den a lístky můžou být tvoje. Víc na hitradiocity.cz.
2: Ta hitské léto už je tady. Přijďte v sobotu 20. června na City Pool Party do Aqua Palace Praha. Více na aquapalace.cz.
3: Inidek přináší megaakci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
4: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
5: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
6: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
10: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
11: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
12: Svatební den jako z pohádky?
13: Lázně vráž u písku.
12: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
13: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
12: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
13: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
12: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
13: Lázně-vráž.cz.
14: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Feeling in my head. Tohle je Rehab a tohle je taky Hit Radio City. Kamarádi, doufám, že už jste si proklikli svoje streamovací platformy. Od včera tam totiž visí nová vypalovačka, to znamená podcast od kamarádů a kolegů z Hit Radia 90. A v rámci vypalovačky můžete vzpomínat na 90. léta vždycky, stejně tak jako při poslechu Hit Radia 90. Ale tentokrát je to o televizních seriálech a že jsme si jich užili, že jsme se na ně nadívali, jo, vždycky. Přišli jsme ze školy, hodili jsme tašku do kouta a šli jsme se dívat na seriály, jo, protože odpolední pásmo, zejména na televizi Nova, hele, to byl jeden seriál za druhým. Sám si to vzpomínám. No ale vy se můžete vzpomenout v našem podcastu Hit Radio 90, tady ve vypalovačce, třeba na takové legendy jako Beverly Hills 920.
1: Ten seriál měl jedno zásadní plus, jako on strašně moc jakoby ovlivňoval tu teenage generaci, co se třeba oblíkání týče, co se módních doplňků týče. Tam prostě v jednom dílu měl někdo na sobě něco a druhý den v tom chodila celá škola.
2: Fakt? No ale museli jsme do větnamský tržnice.
3: Ale jako jo, já znovu opakuju to, že Míša Klein je z Prahy.
1: No tak ty jsi z Vrchlabí.
3: A znova opakuju, že já jsem z Vrchlabí a k nám to, co bylo v Praze, tak k nám do hor, to došlo tak za 3 roky. Jako, jo, takže já jsem možná nosila jako topíky a upnutý tílka až opravdu jako po tom, co tady už to dávno vyšlo z módy. Takže myslím si, že to takhle všude jako nebylo. Ale v Americe určitě. Oni byli v podstatě jako předchůdci dnešních influencerů.
0: Mrkněte se určitě na svoje podcastové platformy nebo na náš YouTube a najdete tam vypalovačku.

0: Tohle je Naughty Boy, já jsem Smit. A tohle je vaše dopoledne u nás na Hit Radio City. Co si dáme za chvíli? No tak jednu velkou hvězdu. Ono vlastně jich bude víc. Jako vždycky vám nabízíme ty největší hity, to znamená Miles Smith připravený a jeho Nice to meet you. A do 10. hodiny, než vám nabídneme čerstvé zprávy, taky Taylor Swift.
1: Dopravní hlídka Hit Radio City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777-937-777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City. Tvůj parťák na silnicích v Praze.
2: Jsme Tukas, rodinná firma, které lidé věří už 35 let. Pomůžeme vám s výběrem vozu, jeho servisem i výkupem. Tukas.cz.
3: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online.
1: Hit Radio. Hit Radio.
4: Ready, girl?
5: Come on. Let's do this game.

0: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: 10. hodina, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Stanice Lanovky na Petřín budou bezbariérové, úpravy připraví dopravní podnik. Práce by pak mohly začít v roce 2028 a hotovo by mohlo být do 2 let. Probíhat mají za plného provozu. Dopravní podnik aktuálně dráhu rekonstruuje, znovu se rozjede s novými vozy po letních prázdninách. Praha má nové nízkoprahové denní centrum v ulici Vladimírova v Nuslích. Lidé bez domova se tady mohou umýt, najíst a využít sociální poradenství nebo si pořídit za symbolický poplatek oblečení. Celkové roční náklady na fungování centra město odhaduje na zhruba 14 milionů korun. Začíná sezona lovu dravých ryb, potrvá do konce roku. Rybáři mohou ode dneška v revírech znovu lovit štiky, sandáty, sunce, boleny nebo okouny. Nechat se mohou úlovky, které splňují lovnou míru. V jednom dni nejvýše 7 kilogramů všech druhů ryb, i když rybaří na více revírech. Startuje atletická zlatá tretra. Závodit se bude 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel, která na začátku června skončila na mítingu Diamantové ligy v Římě 2.
4: Myslím si, že ještě

0: že je spousta rezerv, který i já sama o sobě vím, že prostě v tom nejsem tolik dobrá, jako například starty, další věci, rychlost a tak podobně. Samozřejmě ten čas 49.77 je skvělý čas, ale mě zároveň jako správný atlet bych chtěla zlepšit i svůj osobní rekord, ale nechci na to tolik spěchat.
1: Hlavní program Zlaté tretry začne v 18 hodin, hlediště má být vyprodané. Dnešní den většinou polojasný, skoro jasný, v průběhu dopoledne, odpoledne přibývání mraků a čekáme také přehánky nebo ojediněle slabý déšť a teploty kolem 22 stupňů.
2: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
3: A jak se nám tu hezky žije, že, přátelé? Dneska celkem hezké počasí, alespoň za tu dobu, co jste v práci, jo? A jakmile budete odcházet z práce a ze své kanceláře, trošku se to zhorší.
1: Tomu se říká letní koloběh dne. A všimni si, že v létě se to děje velmi často, že třeba v týdnu je nádherně.
3: Ano, o víkendu
1: víkend
3: není, ano,
1: a bude pršet.
3: No, přesně tak. Tak to se nestane, tento víkend. O víkendu bude až nechutně teplo, no, takže
1: se nezavděčíš.
3: Je to tak. Přátelé, máme pro vás za chvíli trošku procvičení vašich mozkových závitů. Jedna krátká hudební ukázka hned ze začátku, která vám má napovědět, což je to vlastně za píseň, a za to můžete dostat i nějakou pěknou odměnu. Tak za pár minut City Quiz, Hit Radio City, do té doby Alan Walker, Sia, anebo Nico Santos. Přejeme dobré dopoledne, Praho.

0: Tohle je Nico Santos a za pár minut Ed Sheeran a nebo Hunter X. To vám budeme hrát u nás na Hit Radio City. Přátelé, kamarádi, vy jistě čekáte v tomhle čase pravidelně, to znamená ve čtvrt na 11, že si procvičíme mozkové závity. Ano, přesně tak, je tady oblíbený City Quiz. A tento týden vždycky krátká ukázka písně od Kateřiny Marie Tiché. Je to hned vlastně ze začátku. Vždycky vám dávám třeba prvních 10 vteřin a na vás je, abyste poznali, o jakou písničku se jedná, název té písně.
1: Kudy půjdeš, až ti zasnou světla? Kudy půjdeš, až tě povede jen tma?
0: Je to vlastně přesně o tom, jestli to poznáte podle prvních tónů.
2: Dopolední kvíz Hit Rádia City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: 777-937-777, to je to správné telefonní číslo, kam směřujete svoje zprávy, hlasové zprávy, textové zprávy, jakékoliv zprávy, i holubem mi to můžete poslat.
1: Kudy půjdeš, až ti zasnou světla? Kudy půjdeš, až tě povede jen tma?
0: No a otázka je jednoduchá. Jakže se tahle písnička od Kateřiny Marie Tiché jmenuje? Správné odpovědi šup sem do studia. No a když vám to vyjde a dáte správnou odpověď a já vás vyberu, tak máte dvě vstupenky na koncert Kateřiny Marie Tiché, a to příští týden 25. v Rýgrových sadech.
2: Dopolední kvíz Hit Rádia City.
0: Tak já věřím, že to zvládnete, jo? 777-937-777. Napište do studia.

0: Takhle hraje Hit Radio City, přátelé. No a vy jste opět skvělí. Vy jste mě opět zavolili hromadou zpráv, správných odpovědí, takže je vidět, že jsem vás ani tentokrát jaksi nenachytal, jo? A je vidět, že Kateřinu Marii Tichou znáte teda velmi dobře. Takže, přátelé, gratulace, gratulace, Ludce určitě gratulace, Terce, zdravíme Kamilu, které taky gratulujeme, další Lucka, to už je po několikáté, pak tady máme zprávu od Jiřky, Marek to dal taky dobře, Andrea to dala taky dobře, máme tady Pepu, který to zvládl, i Kristýna. Gratulace a já přidám ještě Janu, která je se mnou na telefonu. Jani, dobré dopoledne.
1: Čau, zdravím.
0: Ahoj, tak Jani, jaký máš den?
1: Pracovníkem v práci, máme toho docela moc.
0: Máte toho hodně, dobře. No, tak, mě zajímá, já jsem pouštěl takovou krátkou ukázku písně Kateřiny Marie Tiché, tak mě teda zajímá, jak se ta písnička jmenovala?
1: Povodě.
0: Povodě říkáš, jo? Tak si to ověříme. Kudy?

0: to potvrzeno. Vesna a Kateřina Marie Tichá. A tím pádem, Jani, mám pro tebe dobrou zprávu, protože máš dvě vstupenky na její koncert v Riegrových sadech příští týden. Jak se těšíš?
1: Tak to je úplně super, úžasná zpráva.
0: Víš, koho vezmeš za odměnu?
1: No to ještě nevím, ale asi kámošku.
0: Kámošku, to je to pracovní kámoška tam někde z práce?
1: Ne, soukromá kámoška.
0: Tak určitě si to moc užij, děkuju za telefonát, zvládni to dneska v práci, v kolik tak máš padla?
1: Dneska ve 4.
0: Ve 4. No to je ještě docela dost, no. To máme nějakých, kolik, 5,5 hodiny ještě. Takže držím palce, ať to dneska uteče co nejvíc a měj se krásně a děkuju za telefonát, jo?
1: Taky, super, děkuju.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Další příležitost, jak vyhrát další dvě vstupenky na koncert Kateřiny Marie Tiché, tady bude zítra, jo? Zase si prosvištíme mozkové závity a ještě za to něco dostanete.
2: Braho! Chystej plavky! City Pool Party je tady. Hit Radio City tě zve na nejmokřejší rodinnou party roku. Kdy? V sobotu 20. června. Kde? V Aqua Palace Praha. Co? No, vodní atrakce, zábava a ty největší hity. S námi úplně zadarmo. Poslouchej Hit Radio City každý všední den a lístky můžou být tvoje. Víc na hitradiocity.cz.
3: Ta hitské léto už je tady. Přijďte v sobotu 20. června na City Pool Party do Aqua Palace Praha. Více na aquapalas.cz.
4: Já nový plot mám.
5: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a...

Pink a její Runway. Posloucháte Hit Radio City, přátelé. No, mám pro vás malé lákadlo na to, co poslouchat dneska večer. Jako vždycky po 18. hodině i dneska spustíme Hit Radio Classic. A tam mimochodem bude jako jedna jako absolutní pecka, která symbolizuje alespoň pro mě 90. léta, protože kapela Two Brothers on the Fourth Floor, já si ji pamatuju jako mladý kluk, jednak protože jsem to absolutně nedokázal jako vyslovit, a potom, že oni opravdu jako znamenali totální fenomén v 90. letech. Holandská taneční eurodancová skupina dvou bratrů, skupina, která byla úspěšná vlastně po celé Evropě, vemte Holandsko, Belgii, Německo, Českou republiku, určitě Norsko, Finsko a tak dále, tak dále. No a jejich asi nejznámější single se jmenuje Never Alone. No a právě ten si dáme jako malou ukázku toho, na co se můžete těšit večer mezi 18. a 21., kdy vybíráme ty největší hity 80., 90. a 0. let. Tady jsou Two Brothers

0: Bude 10:45 a my jsme Hit Radio City. Od nás jste určitě slyšeli o tom, že Pražská zoo má za sebou další úspěšný projekt navrácení koně Převalského do původní přírody. No a my to zítra probereme trošku podrobněji, protože Filip Mašek, tiskový mluvčí Pražské zoo, přijde sem k nám do vysílání po 9:00 zítra. A protože to navrácení koní Převalského jako nebylo úplně jednoduché a vždycky to sebou přináší spoustu adrenalinu a spoustu jako krizových situací, které je potřeba vyřešit, tak o tom se rozhodně zítra po 9:00 budeme bavit. Co mám pro vás do 11:00? One Man Show Foundation a jejich cizí zeď, anebo taky Daniel Polter, zkrátka další velké hity.
1: Dopravní hlídka Hit Radia City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777-937-777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City. Tvůj parťák na silnicích v Praze.
2: Jsme Tukas, rodinná firma, které lidé věří už 35 let. Pomůžeme vám s výběrem vozu, jeho servisem i výkupem. Tukas.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: pro všechny, kterým se ten dnešní den jako neúplně dobře vyvíjí. Bad day, Daniel Powter. Přátelé, nebojte se, my to překonáme, já ve 12 odejdu, vám bude líp. Čerstvé informace máme pro vás na 11. hodinu, protože Lucka ví, co se děje v Praze.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré dopoledne na Břevnově v Patočkově ulici za výjezdem z Blanky opatrně směrem z centra. Tady bourala dvě auta. Aktuálně hlásíte nárazová zdržení. 5 až 10 minut popojíždíte na Pražském okruhu od sjezdu z D1 na úrovni Jesenice a pak dál na úrovni Jinočan a Ořechu směrem na letiště. Kbelská ulice a oblast kolem Hloubětína 15 až 20 minut v aktuální koloně a provoz houstne také na Černáku. Z obou směrů se tady tvoří dlouhé kolony kvůli aktuální dopravní nehodě. Vaše info volejte dál na 777-937-777.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
3: Soudný

0: členských států dospěly k předběžné dohodě stran ochrany práv cestujících v letecké dopravě. Jedná se o první aktualizaci těchto pravidel od roku 2004. Letní scéna Muzea Kampa uvede dnes večer premiéru muzikálu Klan Baťa. Autorka libreta Daniela Sodomová se inspirovala hollywoodskými muzikály, ale nesoustředí se pouze na osobnost zakladatele obuvnického impéria. Zachytila také osudy členů několika generací rodu. V roli Tomáše Baťi uvidíme v alternaci Oskara Hesse a Marka Lamboru. Program je na webu letní scéna muzeakampa.cz. Dnes je den s proměnlivou oblačností, v průběhu dopoledne většinou polojasno, postupně oblačno, přibývání mraků, na večer ojediněle přeháňka a dnes maxima kolem 22 stupňů.
1: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
2: Tak přátelé, poslední třetinka je před námi, to znamená máme po 11. hodině. Dívám se na to, na Sejšelách se slaví Den otců, to si myslím, že dneska slavit nemusíme. Taky se, prosím vás, dneska slaví Den kapitána Picarda. To je skvělý, ten byl ve Star Treku.
0: Na mě se nedívej to, jde mimo mě, tato oblast.
2: A jinak dneska všem Zbyňkům, prosím vás, pogratulujte. Čověče, i u nás se slaví Den otců, to je neuvěřitelný.
0: Ale v neděle myslím, že se tak slaví na různých akcích. No, většinou to bývá neděle, no.
2: Tak Den otců, jo. No, tak to je hezký.
0: Tak to já slavit nebudu.
2: Takže, no ty ne, já taky zatím ne, ale přátelé, vy, kteří jste na drátě a už jste tatínkové, dneska a šup, konec práce, jdeme, jo, hotovo, pojďte oslavovat. No i vy, no jasně, šéf se na vás divně dívá, no to je jeho problém, asi nebude tatínek. Tak, Last Good Night a Pictures of You, anebo Eva Farná s Mirajem. Už za chvíli, dobré dopoledne, Praho.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech.cz dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.
1: I ain't got time for you, baby. Either you're my

you tear it apart. No, I

Idle Party Never Kill Nobody. Fergie právě teď u nás na Hit Radio City. A protože probíhá stále mistrovství světa ve fotbale, což je o dost jako časově, nebo takhle, méně časově náročné, než třeba hokejové mistrovství světa, protože mezi jedním zápasem české fotbalové reprezentace je většinou tak týden a půl, budeme hrát v tomhle týdnu, ale samozřejmě těch, jak je těch zápasů hodně, jo, tak než se vlastně dostane na ten váš tým, tak se to prostě trošku vleče. No, nicméně, stále probíhá mistrovství světa, stále vlastně nabírá teprve na obrátkách a už je tady pár týmů, které si opravdu vysloužily pozornost sociálních médií, palce nahoru, srdíčka a tak dále. A dost často to vlastně ani není třeba za výkon na hřišti. Takový Japonci, japonský fotbalový národní tým, se po remíze s Nizozemskem stal opět virálním a tentokrát nikoli kvůli gólu, ale hlavně kvůli šatně. Protože ty Japonci, jak jsou opravdu jako pečliví, tak po sobě nechali naprostý pořádek v té šatně. To znamená, bylo tam vyčištěno všechno, byly tam složené ručníky, byly tam veškeré ty části výstroje prostě krásně naskládané do komínku, jako kdybyste byli na vojně, jo? A navíc, není to poprvé, co Japonsko sklízí chválu za disciplínu a respekt i mimo hřiště. Oni dokonce vyprali dresy. Já teda jako smekám, protože tohle, takhle se teda ukazuje opravdu ta láska k tomu sportu a ta spořádanost a tak dál. Takže velký palec nahoru pro celý japonský fotbalový tým za to, jakou šatnu po sobě nechali a jak krásně po sobě uklidili. Jo, to se opravdu nevidí, to byl úhledný komínek. Bruno Mars a za pár minut Teddy Swims a my jsme Hit Radio City.

0: dopoledne na Hit Radio taky Avril, za pár minut Damiano David anebo Rag & Bone Man. No a malá pozvánka, protože přátelé, už se nám to blíží, tahle sobota Aqua Palace Praha a vy si užijete City Pool Party, které se vrací právě do Aqua Palace. Den plný hitů, vody, zábavy, letní atmosféry. A to vlastně po celý den. Sobota 20. června, Čestlice a užijte si to klidně s celou rodinou. Zábava pro děti a dospělé, animační program od nás, od Hit Radio City a hlavně bazény, tobogány a vlnobytí. Tak my se na vás moc těšíme.
1: Máme pro vás bezva plán. Svět si o jarňákách tobogán. Přijďte na party s Hit Radiem do Aqua Palace Praha. A navíc mají děti vstup za 1 korunu.
2: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radiu speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Hit Radio a taky Rag & Bone Man. No a kamarádi, přátelé, máme 16. června, jo? A o tomhle víkendu, nevím, jestli už vám to jako docvaklo, ale o tomhle víkendu spojení astronomicky letní slunovrat, blá, blá, blá. No, začne léto!
2: Hit Radio. Summer Party.
1: A když začíná léto, tak to musíme pořádně oslavit tady u nás ve vysílání na Hit Radio. A mám pro vás velkou pozvánku a něco, co se vám jako určitě bude líbit, protože od tohoto pátku, přesně ve 3 hodiny, to tady odstartujeme, tak vlastně jako oficiálně start léta u nás na Hit Radio City a dáme si summer party v éteru Hit Radia, kdy budeme hrát ty největší letní hity za posledních 30 let, jo? A že jich je, přátelé, já jsem nějaký našel, musím teda říct, že to jsou jako šlágry, třeba vzpomínáte na Shaggyho? Nabídnout můžu i Texas. Vsadím se, že hrát budeme i Maroon 5. A nebo Calvina Harrise, ten si o tom přímo říká. Zkrátka letní písničky par excellence, odstartujeme léto a to už tenhle pátek úderem 3 hodiny odpolední, tak rozhodně poslouchejte Hit Radio, protože to bude totální summer party. No a když jsme u těch letních hitů, loňské léto okupoval jeden hit celoevropskýho, jeden hit, což je stará italská píseň, která dostala nový kabátek a my jsme to nemohli dostat z hlavy. Pak se nám to na chvilku vytratilo, ale nebojte se, je to tady zpátky.

Richard Krajčo, který nedávno byl tady u nás ve snídení šampionů, aby představil právě tuhle píseň, která se jmenuje Půlnoční hřích a která je s Dominikou Alagio. Tak tohle je novinka u nás ve vysílání na Hit Radio City a já mám pro vás dobrou zprávu. Čeká vás třeba LP anebo Disturbed a to už za pár minutek a taky no, přání hezkého poledne. 12. je tu co nevidět, já se s váma rozloučím, ale Jirka Pelnář si to tady přebere a bude vám hrát skvělý srdcovky, to znamená hity, na který jste možná zapomněli, ale stále je máte v srdci. Společně zítra zase v 9.

0: salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Silný, hustý provoz hlásíte v Kbelské a jejím okolí, také na Černáku v obou směrech, kvůli pracím na silnici a kvůli dopravní nehodě. Popojíždět budete, i když nárazově, centrem na metropole. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Místy zataženo, k tomu přeháňka nebo občasný déšť, foukat bude slabý proměnlivý vítr a 22 stupňů.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
2: Je 12 hodin, 2 minutky, máme tady úterní pravé poledne, posloucháte Hit Radio a začínají vaše oblíbené srdcovky. My se znovu dostaneme do 80. let, do 90. let, tak kdybychom byli teď v televizi a pokud jste vyrůstali v 90. tak řeknu, je právě tolik, kolik je, protože začíná váš oblíbený pořad srdcovky. Víte, z jakého seriálu to je? Pokud ano, tak předpokládám, že už vás taky bolí kolena a ráno záda, když vstáváte z postele. 12 hodin, 3 minuty, pojďme na to. Mám tady první z 5 srdcovek a vybírám něco, co možná neznáte, ale věřím, že se do toho zamilujete, jako včera na první poslech. Francouzský hudební producent Superman Lovers a jeho nádherný groove z roku 2001. A vám garantuju, že tohle bude vaše nová srdcovka.

A protože teď máme oběd, tak určitě znáte ten pocit, když se fakt dobře najíte. Když si fakt pochutnáte a teď se jenom tak jako opřete, možná trošku rozvalíte, povolíte si ten knoflíček u kalhot, že jo? Dámy možná třeba i dozepnou pod prsenku, to jsem viděl, že se jako dělá taky, aby člověk mohl dejchat. A ty tak jako sedí a říká si, wow, tohle je skvělej pocit. Tohle jsem potřebovala,

Výborný to bylo. Tak přesně takhle se budete cítit s druhou srdcovkou, kterou jsem pro vás nachystal. Tohle je podle mě, kdyby ta srdcovka mohla chutnat, tak je to normálně svíčková od maminky, jo? Nebo vaše nejoblíbenější jídlo, nebo nějaký fakt jako super dezert, šláčkovej dort, prostě něco. Jakmile to sníte, tak si sednete a máte ten fantastický pocit. Tak přesně tohle jsou Jam & Spoon a srdcovka s číslem 2. Tak se opřete a užijte si to. Tady je na Hit Radio. Právě teď srdcovka s číslem 2.

0: přestože velmi často byla v autogaráži na plakátu, tak měla Kim Wilde spíš dámské publikum. Tak holky, Kim Wilde jenom pro vás. Další srdcovka na Hit Radio, tentokrát už s číslem 3.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Páni, toto letí. Každopádně Kim Wilde skvělá, předtím Jam and Spoon a já jsem rád, že to na vás přehodilo tu dobrou atmosféru, ten dobrý pocit. To jsem opravdu rád a dokonce tady mám zprávu, která přišla od Stady z Ostravy a píše: Ahoj Jirko, tak teď se mi vyrazil dech, tu skladbu jsem neslyšel spoustu let. Hrával jsem ji na diskotéce často. Siborec, volume doprava, díky moc. No tak, Stando, děkuju. Upřímně, asi není nic lepšího, než když dostanete pochvalu nebo kompliment od někoho z oboru. Toho si moc vážím. Tak si říkám, kdy naposled někdo vás pochválil a za co to bylo? Klidně se můžete pochlubit na WhatsAppu Hit Radio 777-937-777 a my si dáme další srdcovku. A tentokrát půjdeme do elektronické hudby, protože mám tady ještě zprávu od Karla, který píše: Čau, moc rád poslouchám srdcovky, děkuju za ně, myslím si, že je to nejlepší pořad v českým rádiu. OK, děkuju. A pokračuje to, ale je to samej pop a rock. Minule mě dostali PSH, ty jsem opravdu nečekal. A dnes bych rád slyšel i něco pro nás, milovníky elektronické hudby. Máš tam něco z devadesátek, co nehrajete a přitom je to srdcovka? Schválně, jestli něco najdeš. Zdraví Kája. No, děkuju za tuhle challenge. Je to skvělý. Najednou já mám jako pocit, že na to nejsem sám, že ty srdcovky opravdu vytváříme spolu. A to je na tomto nejhezčí. Takže ano, hledal jsem a říkal jsem si něco, co opravdu na Hit Radio jen tak neuslyšíte. A co opravdu, pokud patříte mezi skuteční milovníky elektrohudby z 80. a 90. let, tak tohle fakt oceníte. Je to skupina, která vznikla v Německu. V roce 1991, v roce 1993 vydali svůj druhý album a na tom albu se objevil mega hit, který se potom hrál úplně všude. Jmenuje se Inside Your Dreams a ta kapela, ten hudební projekt, který dal dohromady DJ Alex Christensen, tak ten se jmenuje U96. Znáte? Tak tady to je na Hit Radio. Srdcovka číslo 4.

0: Je to gospel. To je pátá srdcovka, kterou slyšíte dneska na Hit Rádiu. 12 hodin 24 minut, toto uteklo teda. Máme před sebou už jen jednu jedinou srdcovku.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: A ta je na vaše přání. To znamená, že na 777 937 777 mi můžete napsat, co byste dneska chtěli slyšet. Co vám dneska udělá radost? Jaká je ta vaše největší srdcovka? Je jedno, jestli to bude česká, německá, anglická, francouzská. Nechám to na vás, jestli to budou 80, 90, nebo klidně. To může být i něco ze současnosti. Srdcovka na přání už je opravdu čistě a jenom podle vašeho gusta. A dneska vám opět za srdcovku na přání, pokud vám ji zahraju, tak vám ještě navíc, kromě toho, pošlu 4 lístky na Vysočina Fest, který bude začátkem července, kde to bude opět nabitý interpretama, mimo jiné tam bude třeba i Lucie nebo i Ben Kristoval, to znamená, že všechny generace si přijdou na své, tak pokud chcete vyrazit, pište, co byste teď chtěli slyšet za srdcovku na přání, a to na 777 937 777.

teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je 12 hodin 35 minut, posloucháte úterní srdcovky na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Poslední srdcovka je na vaše přání a ta míří za Hankou, která píše: ahoj, mojí srdcovkou je písnička She's the One od Robbieho Williamse. S kamarádkou jsme ještě na DVDčku vždy sledovali jeho koncerty a dojatě záviděli holkám, které se vytáhl na pódium a objal se s nimi. Zdraví Dana. Jo, tak pardon, tak ne Hana, tak Dana. Tak Dano, já gratuluju. Posílám jednak Robbieho Williamse, ale zároveň také i 4 lístky na Vysočina Fest, který bude začátkem července. Fantastický český hudební festival. Tak si to užij dvakrát, jak v červenci, tak i teď.

Ina a Rehab na úterní poledne, 12 hodin a 40 minut. Dnešní srdcovky jsou za námi, to je pravda, další vás čekají zase zítra mezi 12 a 13 hodinou, vlastně s úderem pravého poledne. Zároveň i zítra pro vás budu mít 4 lístky na Vysočina Fest, zatím se tady můžete podívat na webové stránky, abyste se tak trošku naladili a navnadili, protože i zítra za srdcovku na přání 4 lístky odesíláme. Dneska tady ještě jednou gratuluju Daně, posílám ještě jednou na dálku pozdrav, no a zítra to můžete být zrovna právě vy. Do 13. hodiny, kdy nám Lucie řekne, co se kde aktuálně děje v nejnovějších zprávách, stihneme ještě například Linkin Park a nebude chybět ani Dan Barta s hitem On My Head, tak buďte s námi.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Nesmíme zapomenout ani na Davida. I David, je to s námi, hezké ránko.
2: Dobré ráno, já jsem trošku naštvaný, že mám takový dobrý fora, vy mi ho nechcete nechat zvíct.
3: Ježiš, ale
1: on si to normálně...
3: To je neskutečný, 20 minut tady bude brblat.
2: Tak si představte tu situaci, utkání Česka s Jihoafrickou republikou, rozhodčí žena uděluje našemu hráči žlutou kartu a on za ní jde a říká, paní rozhodčí, za co? A ona říká, já o tom nechci mluvit.
1: S tím já tady potřebuje 20 minut. Tak Davide, jsi spokojený.
2: Díky.
3: Výborný.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Když se na nás blíží to El Niño a má být asi 35 stupňů ve stínu už tento týden, tak si dáme Dana Bártu On My Head ze snowboardiáku, tak trošku na ochlazení. No a jsou před námi i nejnovější zprávy. Začínáme dopravou, bude tady 13. hodina.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony stále hlásíte z Černáku, pro oba směry platí minimálně po pojíždění kolem 5 minut. Z více auty počítejte na nájezdu z D1 na Pražský okruh a pak na úrovni Jesenice. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Česko v letní sezóně opět posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku nebo v Řecku. Na ministerstvu zahraničí pak bude připraven konzulární tým rychlého nasazení. Došlo také k dílčímu vylepšení aplikace Drost, jak říká šéf rezortu Petr Macinka.
8: Jsme tam přidali možnost nějakého hromadného prodloužení té registrace, tak abychom věděli, kde se naši občané pohybují, aby nevypadli z toho systému po té, co třeba uplyne ta doba, po kterou se do rozdů registrovali, takže v případě, že někde zůstanou, tak my o nich budeme dále vědět.
1: Macenka opět vyzval české turisty, aby se před cestou do zahraničí v systému Drost registrovali. Pod železničním viaduktem v obci Rybník u Dolního Dvořiště dopoledne uvízl autobus. Vezl zahraniční turisty z Lince do Českého Krumlova. 4 lidé byli lehce zraněni a ošetřeni na místě. Autobus přišel při kolizi o část střechy. Podle policie řidič nerespektoval dopravní značení. Z centra postupemi u Berlína je aktuálně evakuováno na 6,5 tisíce lidí. Důvodem je nález bomby z druhé světové války. Zónu, ve které je i hlavní nádraží nebo Braniborský zemský sněm, museli lidé opustit ráno do 8:30. Pyrotechnici teď pracují na zneškodnění bomby. Teď se ještě

0: Liquido a narkotik na Hit Rádiu ve 13 hodin 7 minut. No a právě teď já můžu exkluzivně u nás ve studiu Hit Rádia přivítat mé vzácné hosty. Prvním hostem je Kateřina Marie Tichá, naše oblíbená česká zpěvačka. Kačí, ahoj.
1: Ahoj, krásný den.
0: Jsem rád, že jsi opět tady u nás ve studiu Hit Rádia. A společně s námi tak je tady také paní Linda Tichotová z agentury Cesta domů. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: A také paní Týna z organizace Babička.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den. My si dnes budeme povídat vlastně o charitativních organizacích a zároveň také o tvém koncertě. Já bych začal koncertem 25. června, protože to bude pro tebe zase něco úplně novýho, kdy z O2 Univerza to bude trošku intimnější, komornější. Jak ty se těšíš?
1: Já se na to těším hrozně moc, protože ty pražský open airy jsou vždycky strašně krásný a budeme v Riegerových sadech. Mm-hmm. Už je to skoro vyprodaný, takže si myslím, že ta atmosféra bude úžasná. A my si dokonce jako z toho univerza podzimního trošku toho vezeme jako sebou do těch rigů.

0: Rových sadů, takže tam budeme mít ty krásný hosty, který jsme měli v tom univerzu. Bude nás strašně moc na pódiu, takže si myslím, že to bude krásné.
1: Co je pro tebe příjemnější? Stát na tom velkým pódiu pod střechou, anebo na tom menším pódiu být trošku blíž lidem a pod otevřeným nebem?
0: Já si myslím, že je to takový to klišé starý, že prostě obojí má svoje. A že prostě být v tom univerzu, to byl samozřejmě životní zážitek a navíc mám pocit, že se nám to, ta hala vlastně docela velká, povedla přeměnit takový obývák, kdežto ty venkovní koncerty jsou přesně takový, jako že tam člověk může víc dýchat, má tam víc prostě prostoru a má to taky svoje, no. A hlavně je léto, takže je to i taková jinačí nálada a strašně se těším.
1: Teď se blíží El Niño, takže ono to bude rozehřátý, má být 35 stupňů Celsia. Ale 25. června doufáme, že večer bude aspoň trošku stíno. Otevírá se už v 18 hodin?
0: V 17 hodin.
1: 17 hodin už se otevírá. Proč tak brzo?
0: Otevírá se tak brzo, protože od 17.45, od 17:45, my tam máme přichystanou takovou krásnou věc navíc, takzvaně. A budeme tam mít takovou besedu, budeme si povídat nejenom mezi sebou, ale i s lidmi, když za náma přijdou brzo. A právě s projektem Babičky a s Cestou domů, což jsou dvě organizace, se kterými já jsem spojila síly a budeme si povídat o tom, jak oni pracují, proč jsme spojili síly a budou tam i nějaký doprovodné aktivity a ten koncert potom bude i začínat hrozně brzo, protože musí i brzo končit, protože jsou v Riegerových sadech omezení zvuková, takže moc doporučuji přijít brzo.
1: A my si takovouhle malou besedu tady uděláme už za chvíli, hned jak si dáme tvou první píseň v rámci dnešního rozhovoru. Vybrali jsme spolu Byt 66.
0: Yes.
1: Proč? Hned jako první. Když jsem se zeptal, abyste věděli, já jsem se zeptal Kateřiny Marie Tiché, jakou bych chtěla slyšet píseň jako první. Tak proč Byt 66?
0: Protože je nová, protože je z desky, která ještě neexistuje a protože je to písnička o mém prvním bytě v Praze, kde jsem žila dlouho, dlouho a sama a ne sama a je to takový můj oblíbený love song.
1: Tak jdeme na love song, který je oknem do soukromí Kateřiny Marie Tiché. Pojďte zaťukat, my vám otevíráme dveře k bytu číslo 66. Mažu stopy.

0: naše horká novinka a zároveň obecně horká novinka v rámci české pop music. Single Byt 66, Kateřina Marie Tichá, píseň z alba, které ještě nevyjde. Kdy vyjde? Kačí.
1: Vyjde na jaře, když pán Buda a producenti, když budou pracovat a já, když dopíšu písničky, tak album vyjde na jaře.
0: Kateřina Marie Tichá je mým dnešním hostem ve studiu Hitrádia. A nejsme tady sami. Ty jsi si sebou dnes přivedla vlastně tvé hosty, které my uvidíme i 25. června v Riegerových sadech v rámci tvého koncertu. Ale před koncertem, protože nebudou zpívat. I když paní Týna Zpěváčková by k tomu vlastně měla už od malička předpoklady, alespoň podle jména, tak jsou to dvě charitativní organizace. Proč jsi si vybrala právě Babičky a právě Cestu domů?
1: Já tak nějak celoživotně tíhnu k tomu tématu péče o buď o jako seniory, anebo třeba i o odcházející lidi, protože to vlastně často i bývají seniori. A vlastně mi přijde, že když to řeknu úplně jako jednoduše nebo zjednodušeně, že vlastně o zvířátka, o děti a o takový jako témata, které jsou takový jako krásně komunikovatelný, tak o ty se stará spousta mých kamarádů a je to úžasný, ale vlastně nemám kolem sebe moc lidí, kteří by se zabývali právě seniorama a právě tady těma tématama a říkala jsem si, kde bych tak mohla přispět jako svým dílem. Tak jsem si říkala, že to je úplně jako nejlepší místo. A kromě toho prostě mám, nebo měla jsem a mám krásný vztah se svýma jako prarodičema. A třeba odcházení mých prarodičů konkrétně pro mě bylo hrozně jako těžký a myslím si, že to bylo těžký i kvůli systému, který je nastavený u nás, nebo ne u nás, jako všude, k tomu, kvůli tomu, jaký máme obecně jako vztah k tomu odcházení a jak vlastně se toho hrozně bojíme a myslím si, že to mohlo být možná trochu jednodušší, kdyby mě tím někdo mohl provázet. A právě to provázení tady tím podzimem nebo zimou života jako podporujou právě tyhle ty dvě organizace, které tu mám dneska sebou, nebo tady svoje krásné tady zástupky těch organizací. Takže jsem hrozně ráda, no, že vlastně existuje někdo, kdo pomáhá lidem, aby to odcházení bylo jednodušší, aby ten podzim nebo ta zima toho života mohly být jako krásný a aby to mohlo být pozitivní čas, abychom prostě to měli, abychom tím byli obklopený a právě neměli stažený krk a nebyli z toho jako nešťastný, že se to děje, protože to je přirozená součást života.
0: Já si teď říkám, jestli vy ještě budete mít dneska co říct, teda když se na vás dámy koukám, protože Kačí to řekla nádherně. Pojďme tady představit organizaci Cesta domů. Paní Lindo.
2: Cesta domů je organizace, která už 25 let poskytuje služby lidem na konci života a jejich blízkým. Jako první založila poradnu, která stále funguje. Potom se přidal domácí hospic, ve kterém jsme se postarali téměř o 10 000 pacientů od té doby. Jde o jak o dospělé, tak o dětské pacienty, protože i s těmi se setkáváme. V posledním roce jsme přidali také takový malý lůžkový hospic, protože ačkoliv říkáme, že když se to lidé přejí zemřít doma, tak se snažíme jim to umožnit, ale ne vždycky je to možné. Tou překážkou může být to, že nemají blízkého pečujícího. Tak potom tady poslouží ten lůžkový hospic, kde se mohou cítit jako doma. Máme i další služby sociální, poskytujeme odlehčovací služby, což jsou vlastně služby pro ty, kteří pečují o dlouhodobě nemocné blízké, aby si mohli odpočinout, případně aby jsme jim tady pomohli s něčím. Tu již zmiňovanou poradnu, půjčovnu a vlastně kromě všech těchto zdravotních a sociálních služeb pečujeme také o to téma. Šíříme právě osvětu, šíříme informace tak, aby se lidé co nejvíce dozvěděli, aby potom, když to tady přijde, tak aby věděli, co a jak, kam se obrátit. A nevím, jestli to mám teď rozvádět, nebo...
0: No, klidně. Mě spíš jenom zajímá, jestli potřebujeme osvětu v Česku na toto téma.
2: No, rozhodně. Asi nejenom v Česku, tak jsou země, které severské a západní, které jsou na tom třeba líp, ale jak jste naznačil, je to, nebo Kateřina, je to prostě téma, o kterém se moc nemluví. Zároveň se tedy týká každého z nás. Každý z nás se ocitneme v situaci, kdy někdo blízký nám se ocitne na konci života. Takže je to důležitý a jasně, osvěta určitě potřeba.
0: Co projekt Babičky?
3: Projekt Babičky je je tady rok, plus minus. A vlastně my přinášíme vědomou přítomnost, dotek, blízkost, pocit bezpečí těm seniorům, těm babičkám, kterým to chybí. Snažíme se tím vlastně zařadit zpátky do nějakého jako života. A máme tady po České republice několik proškolených nositelek, vlastně máme tady po České republice poměrně dost už domovů, hospiců, naštěvujeme i paliativní oddělení a tak dále a tak dále. A je to hezký.
0: Jaké to je, když se ozve nějaký hudebník, umělec, někdo, kdo má jméno jako Kateřina Marie Tichá a řekne vám, že s vámi chce spolupracovat. Je to pro vás důležité jako pro organizace?
2: No, je to velká radost. Já si přesně pamatuju tu chvíli, kdy mi Kateřina zavolala. Velmi mě to potěšilo, protože takovéhle nabídky rozhodně nedostáváme každý den. A jak ona sama říkala, je to tedy téma, které, když už vlastně lidi zajímá, tak většinou až třeba ve starším věku. Takže to, že Kateřina přišla, to nás moc potěšilo.
3: Souhlasím.
0: Výborně, my si dáme další píseň, tentokrát v horách. V horách. Zazní v horách i v Rigráčích?
1: Zazní. To bude strašně dlouhý koncert, já se těším, tam se konečně vejdou všechny písně, které nestíháme hrát na těch letních festiácích.
0: 25.6. jste všichni zváni, zbývá posledních pár vstupenek a zároveň doporučujeme, abyste přišli dřív, protože zhruba od 17:45 cca, nebo chvilku po půl šestý, tak bude začínat právě exkluzivní beseda, kterou živě můžete poslouchat, a to se zástupcemi organizace jak Babičky, tak Cesta domů. Za chviličku pokračujeme v našem rozhovoru, tak buďte s námi.
4: Vracím se na místo.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Kateřina Marie Tichá, Zničená zem, teď tady u nás na Hitrádiu. A zároveň Kateřina Marie Tichá právě teď i živě u nás na Hitrádiu. A nejsme tady sami, společně s námi tak jsou také ve studiu zástupkyně organizace jak babičky, tak také Cesta domů. Víme, že je to velmi zásadní téma, které nás vlastně jako spojuje, o kterém se moc nemluví. A Kateřina Marie Tichá si vybrala právě tyto dvě organizace jako charitativní organizace, které bude podporovat i nadále. Když, teď půjdu, Kačí, k tobě. Když se řekne podporovat, co to znamená? Znamená to jenom, že sdílíš jejich informace na Instagramu, anebo si součástí a vydáváš se třeba i osobně na některé projekty?
1: No teďka třeba právě, když jsme začali spolupracovat, když jsem se stala vlastně ambasadorkou projektu Babičky, tak jsem vyrazila s nima na návštěvu právě jednoho domova, kde jsem vlastně viděla jejich práci a vlastně jsem se do ní i jako trošku zapojila a chodili jsme vlastně po těch pokojích za těma vlastně pacientama, povídali jsme si, dělali jsme třeba masáž rukou a vlastně ten vědomý dotek, který je gro právě projektu Babičky, tak tam probíhal a bylo to úplně jako překrásné.
0: Možná jedna společná otázka na vás, na všechny dámy. Změnilo vám vaše práce pohled na život?
2: Změnilo. Myslím si, že je velmi důležitý pochopit, že každý tady máme nějaký svůj určitý čas. A měli bychom si ho vážit, měli bychom se naučit žít tím okamžikem a být prostě k lidem sami k sobě laskavý, pokorný. A to, co vlastně my jako vydáváme sami ze sebe, tak to se nám vrací, takže to je takovej můj mindset teď.
0: Říká paní zpěváčková se organizace Babičky. Cesta domů. Vy vlastně pomáháte s odcházením z tohoto světa doma. Ne někde v nemocnici, ne někde v hospicu, i když máte i jako částečně lůžkový. Je pro pacienty, pro vaše klienty to domácí prostředí opravdu tak velkou změnou?
3: No, tak většinou asi ano. Stává se třeba, že když jsou přeloženi do té domácí péče, tak se zlepší se jejich psychický stav většinou a často se vlastně zlepší i ten zdravotní stav, takže se třeba vlastně jako prodlouží i ta předpokládaná délka života. A důležité je taky, že ti pacienti nejsou jediní, kteří z toho profitují, ale těží z toho i jejich blízcí, kteří sice mají těžkou práci, starají se, ale tím, jak vlastně provázejí toho člověka, jsou s ním do poslední chvíle, tak většinou i se lépe vyrovnají s tou ztrátou.
0: Vy se samozřejmě můžete na veškeré informace podívat na webových stránkách cestadomů.cz nebo na instagramovém profilu Babičky.
2: Projekt Babičky.
0: Ano, projekt Babičky. Webové stránky se dávají teprve dohromady.
2: Snad do konce června budou hotové.
0: Super. A kdybyste se chtěli i vy, kdo nás teď posloucháte, fyzicky zapojit, tak jde to?
2: Jde to.
0: Jak? Co Babičky konkrétně?
2: Tam je potřeba, než se vlastně člověk zapojí do projektu Babičky, projít si Akademii vědomého doteku. A to si taky můžete najít na Instagramu Skin Rituals. A když si projdou Akademii vědomého doteku, tak potom se můžou vlastně přihlásit nebo projít školeníčkem takovým drobným na projekt Babičky a my jim potom pomůžeme do domova vlastně zařadit a pak už to jenom frčí.
1: A já můžu jenom k tomu dodat, že vlastně člověk se do tohohle toho zrovna konkrétního projektu Babičky může zapojit za mě teda i vlastně bez projektu Babičky, jenom z inspirací projektu Babičky a může třeba jít za tou svojí babičkou, za tím svým dědečkem a pohladit je a vědomně s nima strávit ten čas a jakoby dotknout se jich, protože ne, že všichni to samozřejmě že by to chtěli úplně všichni, samozřejmě se souhlasem a s ohledem na osobnost, ale prostě ten jako dotek jako takovej často ho jako nedáváme těm starším osobám a oni třeba ho jako chtějí pořád úplně stejně, ale...
0: Já tady mám zprávu, kterou nám píše paní Lucie a píše, moc vám děkuji všem třem za vaši práci. Nedávno mi odešel můj nejbližší a já se s tím velmi těžce vyrovnávám. Jen jak vás poslouchám, tak vím, že si o tom potřebuju s někým více popovídat. Kdy ještě jednou je ta vaše beseda?
1: 25.6. v Praze v Rýgrových sadech. V 5 hodin je dobré tam být. Bude to začínat po 5:30.
0: A bude to jenom beseda, nebo tam máme i doprovodný program v rámci tvého koncertu?
3: Cesta domů, tam bude mít stánek. Já jsem ještě neřekla, že my vydáváme také knížky, takže ty knížky, které se vztahují k našemu tématu, budou na místě a bude tam taky taková speciální aktivita. Konkrétně budou moct lidé napsat pohled svým nejbližším.
0: Yeah. Kdy naposled jste poslali někomu pohled?
1: To je strašně krásné.
0: No jasně. Já se teda vybavím chuť té známky, když jsme ještě analyzovali, ale to už se dneska asi nedělá.
1: Dělá.
0: Pořád. Tak teď jsem se usvědčil sám, že opravdu už to bylo velmi dávno. Dámy, já vám moc děkuji za to, že jste přijali pozvání sem do studia Hit Rádia. Moc vám děkuji i tady za paní Luci, za práci, kterou děláte, protože je to opravdu téma, které je pro většinu z nás tabu a možná i záměrně ho v sobě tak trošku dusíme, protože si to občas nechceme přiznat a čekáme prostě jenom na to, až to přijde. Takže vám děkujeme za vaši práci. Kači, tobě moc děkujeme za to, co děláš a že i z pozice umělkyně, byť nemusíš, tak podporuješ tyto charitativní organizace, které nejsou jenom o zvířátkách a tak podobně.
1: Ale zvířátka taky podporuju.
0: Tak jako velká pejskařka. No a hlavně tobě děkuju, že jsi přišla, protože je 3:45 a za chvíli jdeš do jedenu, ne?
1: Je to tak. 16:30 jsem tam jako na koni.
0: Jaké to je vystupovat se Farnou v Edenu?
1: Je to obrovský, je to šílený, Eva je obrovská inspirace, jsem strašně vděčná, že mě tam takhle vzala sebou a je to nádherný a mrzí mě, že už je to jenom dneska, že to nemůže být třeba ještě týden.
0: Když Eva tebe vzala sebou, bereš ty někoho sebou na koncert, dáváš taky šanci mladým, talentovaným umělkyním, umělcům?
1: Snažím se, teďka zrovna v Rýgrových sadech, tam během toho našeho programu, než začne náš koncert, tak tam bude taky taková mladá zpěvačka z ostravského regionu, jmenuje se Veronika Valová a je úplně skvělá a hrozně jsem zvědavá, co na ní lidi řeknou.
0: No já myslím, že bude válet. Takže moc děkujeme, ještě jednou mými hosty byli Kateřina Marie Tichá, děkuju.
1: Děkuji.
0: Taky za projekt Babičky paní Týna Zpěváčková.
2: Děkuji.
0: My děkujeme a za agenturu Cesta domů paní Linda Tichotová.
2: Děkuju.
0: No a my si dáme poslední píseň. Co ty na to?
1: Jdeme na to. Krásný den.
0: Kateřina Marie Tichá, David Stypka, Divoká. Tady u nás na Hit Rádiu.

0: konečně potkám se s tím, co mě čeká. Až budu divoká jako ta.
1: Kateřina Marie Tichá a David Stipka Divoká, 13 hodin 44 minut, posloucháte Hit Radio, za chviličku taky divoký byl s Zitem Plakala, nebude chybět ani Enrique Iglesias, no a po 14. hodině i náš oblíbený pořad Pravda nebo Bullshit, takže opět budu potřebovat znát vaše názory na svět a na život. Kde jinde to můžete říct nahlas, než tady u nás na Hit Radio, protože psát komentáře na Facebooku umí každej, ale říct to nahlas, to můžete jenom u nás. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio. Za chvíli další hity.
2: 90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga, Abracadabra, je tady závěr další odpolední hodiny. Před námi nejnovější zprávy, s vámi Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Provoz zatím mírnější před startem špičky. Počítejte s více auty na úrovni Jinočan a Ořechu na Pražském okruhu a také v opačném směru na úrovni Jesenice nebo na Černáku a Uštěrbohol. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

lehký deštík a těch 20 stupňů. Dneska to je vlastně jako vymodlený počasí. K tomu se budeme modlit na konci týdne. Dáme si hity, které nás taky trošku osvěží. Imagine Dragons, Shawn Mendes nebo právě teď Rihanna a Calvin Harris. Hit Radio City.

0: Rihanna a Calvin Harris, We Found Love, je 14 hodin 7 minut, posloucháte Hit Radio. Před chviličkou byly zprávy, Lucie už odešla ze studia a ty tady není nikdo, komu bych řekl, aby mi udělal kafe. To je život teda.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A tím se dostáváme i k dnešnímu tématu, protože pozor.
1: Vědci
0: tvrdí, že 43% žen se v práci setkalo s tím, že jim někdo řekl, aby mu udělali kafe. Dámy, holky, děvčata, slečny, zažili jste to někdy? A jaká byla vaše reakce? Chlapi, fakt to tím, že nám jako říkáme, když se jako nenabídnou, třeba že jdou do kuchyňky a nezeptají se, chce někdo kafe, ale že prostě já nevím, vaše kolegyně z kanceláře, tak najednou se zvedne a my prostě jenom řekneme, Maruško, kam pak jdeš, do kuchyně, je, udělala bys mi kafíčko, to by si byla zlatíčko, jedno kafíčko, zlatíčko, fakt to tak máme v Česku, mají opravdu v tomhle případě
1: vědci
0: pravdu, že 43% žen se v práci setkalo s tím, že po nich někdo chtěl, aby jim udělali kafe. Dámy, co vy na to? A pokud se vám to nestalo,

0: Jaký je to plavat se žralokama, tak o to nám zpívali Imagine Dragons. Je 14 hodin 15 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A máme tady další téma pro dnešní den.
1: Vědci
0: tvrdí, že 43% žen se v práci setkalo s tím, že po nich někdo prostě jen tak chtěl, aby mu udělali kávu. Je to hodně šovinistický? Asi ano. Dámy, co píšete na WhatsApp Rádia 777-937-777? Ano, setkala jsem se s dotazem, zda udělám kávu. A ne jednou. A nikdy mi to ale nevadilo. Lehce mi cuká oko, když dělám kávu kolegům a já si ji s nimi dát nemůžu, jelikož jsem kávová víc než samotné kafe. Hezký den přeje Tereza. Stalo se mi to, ale já jsem to prostě neřešila, protože příště pak zase vařila druhá strana. Vždyť je to o té domluvě, že jo, Mirka? No jasně, tak takhle to je samozřejmě jako fajn. Dobré odpoledne. Mě kolegové hasiči, když jsme uzavírali v neděli silnici kvůli cyklistickému závodu ve vsi, tak nejen kávu, ale i rádi chtěli občerstvení. A když dostali, tak si postěžovali, že to nejsou řízky nebo bramboráky. No jo, hasiči. Hezký den přeje Wendy z Husince u Prachatic. Jo, tak to tak někdy jako já, ale tak zase hasičům to člověk asi promine, že jo. Obzvlášť, jestli mezi nimi byl třeba, jak je to, muž měsíce dubna, muž měsíce července a tak dále. Prostě pokud mají svůj kalendář. Další věc je, co my chlapi opravdu máme prostě v sobě zakořeněný to, že pokud máme v práci kolegyni, tak jí prostě jenom tak řekneme, uděláš nám kafe? Uděláš mi kávu? Kávičku? No, 777 937 777. WhatsApp je tady pro vás. Co vy na to?

0: Krištof a Sima Martausová, hvězdáři na Hit Rádiu, za 5 minut bude 2:30.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 43% žen se v práci běžně setkalo s tím, že je někdo poprosil o to, aby jim uvařili kávu. Je to vlastně jako možná pro někoho naprosto normální věc. A tak se ptáme, dámy i pánové, co vy si o to myslíte? Jo? 777-937-777 je WhatsApp Hit Rádia. Jdeme do finále zjistit, jestli opravdu měli vědci v tomhle případě pravdu, že je to až 43%. Iveta píše, u nás práci je to úplná normálka, nikomu z chlapů to nepřijde divný. Myslí si, že jsou asi doma. Lucie, ahoj, já jsem se s tím párkrát setkala, nijak mě to vlastně neurazilo, teď když nad tím přemýšlím, tak ano, asi to opravdu šovinistické je. Petra, u nás je to běžné, ale vždycky na oplátku říkám, dobře, když mi přinesete oběd, udělám vám kávu. To je taky dobrý. Co třeba naše hlasovky?
2: Zdravím Hit Radio a musím říct pravdu, že teda možná půjdu asi trošku proti proudu, ale mě by reálně moje slušné vychování jako nedovolilo jen tak poprosit kolegyni, jestli mi udělá kafe, nebo jen tak jí jako říct, udělej mi kávu. Předchozí práci jsem měl několik kolegyň a svým způsobem to byly jakoby v uvozovkách sekretářky a stejně bych si to nedovolil, takže za mě určitě ne. A když, tak jedině s naprosto slušným prosíkem a samozřejmě něco za to. Takže za mě takhle, hele. Díky, mějte se, Dave. Čus.
0: Ten šibalský úsměv na závěr, to by mě zajímalo, co za to tedy. Ale zase dámy, možná pro vás, tak je to vlastně docela jako hezký, že ve chvíli, kdy vám něco podobného se to stane v práci a někdo vám řekne, abyste mu udělali kávu, tak prostě jenom stačí říct, a co za to? Tak jo, tak pojďme udělat nějaký rezumé. Myslím si, že v tomhle případě
1: vědci
0: mají pravdu, že opravdu těch 43% je docela reálný číslo. Tak dámy, za nás, za ostatní chlapy se omlouvám, pokud vám to opravdu jako přijde blbý. Na druhou stranu máte tady další náboje. Pokud se vám to stane, stačí jenom říct, a co za to?

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je 14 hodin 39 minut. Za chviličku ještě Taylor Swift nebo taky David Guetta, no a protože se nám blíží 15. hodina, tak to znamená, že už za chvíli začne taky naše úterní odpolední show na Hit Radio. Spousta legrace, zásadní informace i z našeho regionu a jak já vždycky říkám, nejlepší parťáci na cestu, pokud ještě navíc vás chytne odpolední špička někde v koloně. Tak dál poslouchejte Hit Radio.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Už za chvilku s vámi vaše pražská trojka, která si poradí absolutně se vším. I kdyby nehráli písničky, nahradí to beatbox. Káťo, pojď, přidej se.
3: A už je pro nás jedou, tak je to dobrý. Těšíme se na vás už za chvíli.
1: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift, Fate of Ophelia na Hit Radio, 14 hodin 43 minut, za chvilku 15. hodina. S odpolední show navíc přichází také možnost vyhrát si u nás plnou nádrž zdarma. Stačí, když se stanete součástí naší dopravní hlídky. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. Já jsem Jirka Pelnář, těším se na vás zase zítra ve 12 hodin. Ve 12 budou srdcovky, no a protože bude středa, tak nás odpoledne po druhé hodině čeká taky naše oblíbená středeční roleta dvojsmyslů. Tak přeju pohodový zbytek dnešního dne zítrádiem a do 15. hodiny například Dance with Somebody a Mando Diao a k tomu taky Marek Ztracený i David Guetta. Tak se smějte.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.

0: teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Pojďme se podívat na Štěrboholskou. Tady se táhly v průběhu dopoledne dlouhé kolony. V těchto chvílích projíždíte s 5 až 10 minutovým zdržením. Pravděpodobně budou v obou směrech kolony opět narůstat. Kratší zdržení hlásíte od sjezdu z D1 na Pražský okruh na úrovni Jesenice. A pak také z oblasti kolem Motola, tady je zdržení v Bělohorské a Karlovarské ulici do 5 minut. Vaše dopravní info i dnes pište do SMSek nebo nám nechávejte hlasovky na WhatsApp 777 937 777. Pokračujeme v soutěži, i dnes máte možnost vyhrát plnou nádrž.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto, váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
3: Věda, řemeslo, slimovice.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Silničáři dokončili opravy u středočeských Votic. Šlo o úsek silnice 1/3. Proč byly stavební práce nutné, popisuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Šlo o téměř 5 kilometrů dlouhý úsek mezi městem Votice a obcí Oldřichovec. Důvodem pro opravu byl velmi špatný technický stav. Vozovka vykazovala značné množství trhlin a vyjetých kolejí.
3: Akce, která byla původně plánovaná až na půl roku, dokončili dělníci za 2 měsíce. Firma operátor ICT skončila za minulý rok v červených číslech. Společnost, která spravuje například systém Pidlítačka nebo portál Pražana, přesto svému vedení vyplatila vysoké odměny. Píše to server iDnes.cz. Podle zastupitele hlavního města a kandidáta na primátora za ANO Ondřeje Prokopa je zatím nekompetence vedení firmy i politiků. Chovatelé vypustili do volné přírody ve Španělsku mládě orlosupa bradatého. Letos v březnu se vylíhlo v zoo Praha. Mladá samice je v pohoří Sierra Nevada v Andaluzii. Evropská populace těchto dravců je ohrožena vyhubením. Samička orlosupa se v Praze vylíhla poprvé po zhruba 20 letech.
1: Fotbalový servis.
3: Na řadě míst budou fanoušci zítra společně sledovat zápasy české reprezentace s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa ve fotbale. Například v Praze bude možné fotbal sledovat v areálu pivovaru na Smíchově. Fandit se bude také u jezera.

na rozehřátí JC Stewart, posloucháte Hit Radio City. 15 hodin, 9 minut. S vámi Vince a taky Dominik a máme na vás otázku. Který místa v Praze se podle vás nejvíce vyšvihly za posledních 10 let?

0: Neptám se náhodou, protože na mě tady vyskočily fotky z toho, jak má vypadat na Praze 10, konkrétně ve Vršovicích náměstí Svatopluka Čecha. Znáš takový ty AI vizualizace, jak bude vypadat?
1: To nejsou AI vizualizace, s tím si někdo dal strašnou práci.
0: To není jenom, jak by to mohlo vypadat, co oni to schválí potom? To fakt jako nějací to, grafici dělají?
1: No samozřejmě.
2: Tak to ještě hustější.
1: No dokonce to je, myslím, nějaká jedna ženská, která dělala třeba celou tu vedle Masarykovy nádraží, jak tam je takový ten novej komplex, jako nádherný.
0: To je živý jajíčko, no jasně, no.
1: No tak to je nějaká Iráčanka, nemyslím, která to jako dělá po celém světě, tady ty vizualizace.
0: Jo, no tak vypadá, že to bude stát, že to nestojí jenom na AIčku, ale že to bude nádherný náměstí, plný zeleně, plný fontán, posezení.
1: Krásně se nám to tady jako mění.
0: No počkat, Suchdol, ta je furt stejná, ne?
1: Ten je furt stejný, Suchdol.
0: Ta Suchdol.
1: Ale teď jsem četl normálně, protože my tam máme jako statek velký, který je furt jako tak jsou o něj nějaký tahanice, jestli to zbouraj, nebo jestli to zachovaj. A teď se nakonec rozhodli teda, že se to myslím bude bourat, ale udělá se tam gimpl. Což znamená, že moje dítě už tam bude moct chodit na základku, na gimpl a stejně jako já nebude muset nikdy vytáhnout paty.
0: No podívejte, jak je ta Praha rozličná, kamarádi, protože na Suchdole se řeší, že zboří statek, bude tam škola pro imaginární dítě zatím, ale budoucí Vincentovo.
1: Ale já vlastně ještě nemám.
0: No, ale je hezký, že třeba na Vinohradech tohle neřešíte. Jak mě zajímá, kdo žije v Praze déle za poslední 10 let, napište na 777-937-777 nebo nahrajte klidně hlasovku, jaká část Prahy se podle vás nejvíc vedla. Rejdal ten hezké odpoledne.

0: Na cestu z práce Pink, posloucháte Hit Radio City. 15 hodin 17 minut. Přejeme hezké odpoledne. Kamarádi, píšete mi taky, jaká část Prahy, že prý se nejvíce zvedla. O Praha 10 se tady opakuje. Samý Strašnice, Malešice, nemá to souvislost s tím, že tam bydlím já, takže to můžu ano potvrdit. Každopádně zvedneme hladinu vaší nádrže opět někomu, kdo se zapojí do naší dopravní hlídky, protože pokud nám napíšete na 777-937-777 nebo nahrajete hlasovku, jaká je dopravní situace, kde zrovna jste, hele, dneska zase někoho vyberem, zase pošlem 2000 na dotankování. Teď na ty cesty.
1: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Ulice Milady Horákové u vjezdu do tunelu Blanka směrem na Letnou, tady bourala dvě auta, blokují jeden jízdní pruh, zatím je zdržení minimální. Na Černáku v Ocelkově ulici v křížení s Brixovou hlásíte kolizi osobáku s motorkou, tady projedete s opatrností.
3: A píše Kamil, z Wilsonovy směrem Florence a Petrská je rozkopaná silnice, takže to tu stojí, tak to vemte přes tunel.
2: Tak i takováto zpráva vám může vynést samozřejmě plnou nádrž, nebo nahrajte hlasovku, jak zaznělo na WhatsApp 777-937-777.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: Hitrádiu City Los Frequencies, hezké odpoledne. A přesně půl čtvrtá. Vinca, Dominik, jsme tady. A vy v tom s náma. Řešíme tady samozřejmě cestu domů, ale taky kam se třeba cestou zastavit. Já jsem si říkal, že každý z vás má určitě v Praze nějaký místa, co úplně nevypadají. Ale mají tam nejlepší něco, nevím, ty nejlepší pivo čepovaný, nejlepší hranolky, nejlepší jídlo, ale ten interiér vypadá jako uprostřed rekonstrukce. Víš, co myslím?
1: Já mám přesně to místo. Ať ho popíšu. Jdeš a najednou takový jako pazvláštní krámek, který vypadá, že když si tam něco dáš, tak z toho budeš mít pazvláštní zážitek na záchodě.
0: Jo.
1: Vejdeš dovnitř a dělají tam 4 bagety.
0: 4 druhy baget a já vím, co to je, to je luxusní.
1: Vietnamský bagety banmi, jmenuje se to Mr. Banmi a je to u Vinohrada.
0: Řekni, kde to je.
1: Je to, když jdete dolů od Vinohradského náměstí, jednou z těch ulic, já nevím, jak se jmenuje, je to taková ta ulice, která má auta a okna.
0: Jo, tady je málo na Vinohradech.
1: Tak Mr. Banmi, tam si dáte tak fantastickou bagetu. Já říkám, že nejlepší je lemongrass chili, Dominik chybně říká, že nejlepší je hoisin beef.
0: To je jedno, ale na čem se shodneme, takže to uvnitř nevypadá úplně nejlíp.
1: Ne, úplně ne. Ale když to je uvnitř vás, to jídlo, tak ten svět najednou vypadá perfektně.
0: Máte něco podobného, nějakou putiku, čajovnu, co vypadá divně, klidně nějaký obchod, nějaký sekáč, dejte nám tipy. 777 937 777. To je náš WhatsApp, nebo klidně napište SMSku, my jsme tady a čekáme na vaše tipy. Jo, obchody s CDčkama, kde hrajou tyhle hity, ze práčku starýho, to taky je dobrý. Tam najdete pořádný kousky, jako tohle.

0: Posloucháte Hit Radio City, Loreen. Hezké odpoledne přejem. Vůbec jsem nevěděl, že tahle písnička končí. To není pravda, to ne, ne, ne. Kamarádi, já tady totiž pročítám vaše zprávy. Vy jste se totiž rozhodli dát nám tipy, když jsme tady řešili místa v Praze, který úplně nevypadají, když tam vejdete, ale nabízí luxusní, ať už jídlo, služby, cokoliv.
1: Já tady mám zprávu jednu od Jirky, který píše, že takovýhle místo přesně měl, ale že mu ho zavřeli.
0: To tak bývá, že tam občas do těch míst zavítá hygiena.
1: No.
0: A potom to zavřu.
1: To je přesně, víš co, to je jako kdyby zavítala hygiena k tobě, k babičce. Tam třeba taky ty...
0: Dovol?
1: No, ne, jako konkrétně k tvý babičce, ale že prostě to jsou takový ty místa, kde ne všechny postupy jsou dokonale dodržovány, ale to vůbec neznamená, že to jídlo nebude nejlepší jídlo, který si v životě jedl.
0: Když jsme u nejlepšího jídla, tip další, který tady napsal Michal, tak Michal říká, že na Seifertce jsou, je to čínská restaurace, u který po 7 letech neví jméno, ani to tam nemají moc jako poznačený, je tam jenom takový to vybledlý meníčko.
1: A není to čínsky napsáno?
0: Možná.
1: Ne, choď.
0: Vedle toho, ale mají tam smažák samozřejmě, mají tam i řízek, jo, takže takováhle Čína, ale jejich kung pao. Nejlepší zážitek, jednou týdně si to prej musí dát.
1: Lepší krysu jste nikdy neměli.
0: No a nakonec ještě jeden tip ode mě. Hrajeme dneska sice na Petřín, ale tenhle vstup patří Spartaku Hrdlořezy Břežanka. Protože tam je sice jako hřiště fotbalový, ale za prvý vím, že poslouchají Hit Radio. Vždycky tam jedeme na kolech se synem. Vevnitř, jako není to úplně největší luxus, ale jídlo vynikající, venkovní grill, pivo, úplně jako pěna výborná.
1: Ještě jednou ten název.
0: Moment, já to mám napsaný. Hrdlořezy. Oni tam trénují samozřejmě fotbal, menší, větší, jmenuje se to Spartak Hrdlořezy Břežanka. Hezky.
1: No tak mazejte tam, přátelé, a dejte si do svého hrdla nějaký jejich mléčný řezy.
2: Dopravní hlídka Hit Radio City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777 937 777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City. Tvůj parťák na silnicích v Praze.
3: Jsme Tukas, rodinná firma, které lidé věří už 35 let. Pomůžeme vám s výběrem vozu, jeho servisem i výkupem. Tukas.cz.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Sadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.

Divo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

0: teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Káťa a Vincent odpolední show. Jsme zpátky.

0: Jak to s vámi zase k tý celý uteklo? Kelly Clarkson, posloucháte Hit Radio City. Za minutu a pár vteřin je tady celá, tak ještě před zprávami se vrhneme na cesty, kde to jede, kde to stojí.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Ulice Milady Horákové u vjezdu do tunelu Blanka směrem na Letnou. Nehoda dvou osobních aut, připomínáme, menší komplikace. Z více auty počítejte také na úrovni Štěrbohol. Menší nehoda blokuje Průmyslovou ulici před nájezdem na Štěrboholskou a ta popojíždí už od Černého mostu. Dobříská ulice v obou směrech zdržení na minimálně 10 minut. Provoz zesílil také na Pražském okruhu, a to na úrovni Jinočan a Ořechu. Platí to pro oba směry. Vaše dopravní info nám dál pište do SMSek nebo nahrajte hlasovku na WhatsApp 777 937 777 a získejte možnost vyhrát plnou nádrž.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Zahájila k tomu kampaň Gameplay není realita. Je založena na videích, která využívají motivy fiktivních videoher a ukazují situace, které mohou v reálném světě končit tragicky. Od pondělí jsou vizuály na nádražích a také na internetu. Praha plánuje úpravy části Vltavského nábřeží u ledáren v Braníku. Vypíše zakázku za 65 milionů korun. Vznikne tam stezka pro pěší a cyklisty, součástí bude také nová lávka přes tamní záliv. Práce by měly začít ještě letos, hotovo má být příští rok.
6: City Extra.
1: Do kin za týden vstoupí nová letní komedie Po večerce. Režiséra scénárista Dan Pánek ve filmu využil své zkušenosti z letního tábora, kam jezdil jako praktikant, vedoucí a pak i hlavní vedoucí. Natáčelo se v Hryzelích, kam od svých 9 let na tábor skutečně jezdil.
8: Těch vzpomínek bylo opravdu strašně moc a nešlo to dát všechno do jednoho filmu, ale opravdu je to jako 100% výpověď o mých letech jako na táboře. Všechno, co tam diváci viděli, se opravdu stalo. Všechny postavy, které tam jsou v tom filmu, tak existují. K shodou okolností vlastně půl roku předtím, než jsme začali natáčet, tak ten areál koupil fantastický majitel a za to jsem mu taky vděčný, za to, že nás tam nechal natáčet a že se snažili udělat všechno možné pro to, aby ten areál byl připravený na to natáčení.
1: Děj filmu se odehrává na letním táboře, kam se na pár dní vrací vyhořelý manažer stvárněný Vladimírem Polívkou. V průběhu dnešního odpoledne zůstává většinou oblačno, zataženo, k večeru se může přidat přeháňka nebo občasný déšť. Do rána pak zůstane většinou pod mrakem a ráno se vyjasní. Ty noční teploty budou klesat na 15 až 13 stupňů. Zítra v průběhu odpoledne kolem 26.

0: I tento hit od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.

0: Tak jaké máte úterý? 16 hodin 11 minut. Posloucháte Hit Radio City, s vámi Vince a taky Dominik. Dva chlapi, pokud nás znáte, budete se trošku bát. Fotbal, mistrovství světa, samozřejmě všechno sledujeme, všechno víme. Už pozítří české fotbalisty čeká na mistrovství světa zápas, úplně o všechno. A bacha, bude to historický moment. Češi proti Jihoafrické republice. To není to zajímavé ještě, i když JAR, Jihoafrická republika, mohlo by je zaujmout, že náš kapitán je Krejčí. Oni s těmi Krejčíři a tak dále nemají zkušenosti. No ale pozor, zápas píská Tori Pensová.
1: Aj, nebo spíš aj, jo.
0: Jo.
1: No protože my se jako nemusíme bát, ano. Fanoušci fotbalu, nebojte. Ano, žena píská fotbal, ale je to ostřílená žena, je to matka tří fotbalistů. Jeden spackanej offside a věřte, že se domů jen tak nevrátí. Rozhodně ne v klidu. Takže já si myslím, že můžeme být naprosto uvolnění, protože pokud nám někdo může pomoct, tak už je to jenom mateřská láska.
0: Jo, to je hezky řečeno. Přátelé, bude to zajímavý z mnoha pohledů, každopádně teď je to přívětivější čas. Zítra v 18.00, ne, pozítří.
1: No.
0: Pozítří. 18.00, fandíme všichni.
1: A ještě jenom taková jako informace pro hráče. To, že tady ta rozhodčí často rozdává karty, neznamená, že bude rozdávat ty číslo, takže nic neskoušejte.
0: Jo, pozor, pozor. Robin Schulz, ten by se mohl pokusit. Posloucháte Hit Radio City. Hezké odpoledne.

0: Dermot Kennedy, posloucháte Hit Radio City, 16 hodin a 20 minut k tomu, teď to tam skočilo. S vámi Vince, taky Dominik a taky pročítáme vaše zprávy, protože vy jste se stali naší dopravní hlídkou. Za chvilku se vrhneme na cesty, ano, i dneska vybereme někoho z vás, komu pošlem 2000 na plnou nádrž, ale když už máte ten telefon v ruce, 777-937-777, blíží se nepoužitelní, takže klidně pište, každý den tady dneska, Vinci, že někdo vyhrává.
1: Ano, a i dneska vyhrajete.
0: 10 otázek, jak jste zvyklí.
1: Jsem tě do toho nechtěl skákat, víš.
0: Odpovídejte, protože dneska máme dajnou čověče, dneska jak furt vám něco posíláme, tak abyste se v tom orientovali. Určitě vyhrajete, pokud se dneska spojíme, a jaký je to číslo?
1: 777-937-777.
0: Ještě, že ho mám, co? Tak na ty cesty?
2: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
3: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí a míříme hned za vámi.
4: Ahojky, všichni řidiči, chtěla bych jenom upozornit na ty, co jedou do Říčan, že vlastně už od dálnice ke kruháku nahoře u Merhauta totál to stojí. Nechápu, nevím, možná je to tím, jak se dělá dole kruhák, ale je to masakr, takže pokud můžete, zkuste to vzít někudy jinudy. Tak se mějte, řidička Zdeňka. Ahoj.
3: Děkujeme, Zdeňko, a podíváme se teď do centra metropole. Tady jste totiž hlásili delší zdržení v okolí Tančícího domu nebo na Nuselském mostě směrem do centra. Popojíždíte také Bubeneckým tunelem, a to směrem na Troju. Zdržení kolem 10 minut, oblast kolem Motola, Bělohorská, Karlovarská ulice a také Letenský tunel a jeho okolí. Tak vaše dopravní info dál ještě pište do SMSek nebo nahrajte hlasovku jako Zdeňka na 777-937-777 a získejte možnost vyhrát plnou nádrž.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.

0: zlepši si náladu.
1: Za chvíli někomu pošleme vstupenku do Aquapalace pro celou rodinu. Pište 777 937 777, jsem nepoužitelný.

0: Uživatelé sociálních sítí asi znají znovu objevený hit na Hit Radio City Kato, ale teď už...
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Richard mi poctivě zůstal na telefonu. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ty jsi v autě, že teď?
2: Ne, já jsem doma normálně, v pohodě.
0: Takže ty nás posloucháš doma.
3: V pohodě, já jsem doma v pohodě.
0: Opravdu, no nějak to zavání, ale kde jsi?
3: Přísahá, že jsi doma. Ty máš domácí vězení nebo co? Že to takhle jako musíš dokazovat?
2: Ne, já tady čekám jenom.
3: Na nás?
2: Já dělám jahody a teď děláš, čekám na telefonu.
3: Co to znamená, že děláš jahody? Jako, že jsi zasadila a teďkon čekáš, než vyrostou, nebo?
2: Ne, já je čistím. Byl včera na samozběru.
3: Jo, to je hezký, tam za Prahou, no jasně, tam jsem teďko snil taky jahody odtamtať.
0: Vraněný.
2: No,
3: tak přesně. No tak jo, tak pojďme si zpříjemnit ty jahůdky a ať máš ty jahody k čemu, že jo, tak nějakou tu pool party, tam se tě hoděj.
2: Přesně.
0: Ty jsi mi říkal, že jsi poprvý napsal do rádia a poprvý v Nepoužitelných každý den někdo vyhrává dneska celorodinná vstupenka do Aqua Palace. Takže 10 otázek.
2: Tak je skvělý.
0: Je to fantastický, uvidíme, jaký budou ty odpovědi.
3: Tak jo, připomenu, nikdy se nesmíš opakovat, jasný?
2: Mhm.
3: Tak jsi připravený, začínáme za 3, 2, 1, teď!
0: Kdy hrajeme další zápas na mistrovství světa?
2: Pátek.
0: Jak se jmenuje můj rádiový kolega?
2: Radim.
0: Jak zní otevření dveří v metru?
2: Trantarara.
0: Jmenuji hit Evy Farné.
2: Proklínám.
0: Jak dělá gorila?
2: Bů.
0: Jakou barvu má zebra?
2: Zelenou.
0: Zakřič nejhlasitěji, co dovedeš. Zabroukej píseň Safír. Kdo zpívá v kapele Desmod?
2: Miraj.
0: Jak se říká teď je bratrance z druhého kolena?
3: To bereme.
2: Kráva.
0: To bereme.
3: Tak já bych strašně chtěl vidět, co se stalo v tvém mozku, když jsi měla zabroukat píseň Safír.
2: To jsem přemýšlel furt.
3: Tam se ozvalo nádherný.
0: Porucha,
3: error. Hele, já teda, protože já vím úplný prdlačku o jak fotbale, tak o popkultuře. Domčo, Eva Farna má nějakou písničku Proklínám?
0: Nemá, kontroloval jsem to takhle po jednom oušku a...
3: Úplně v pohodě. A
2: to má Janek Ledecký.
3: No jo, tak to je skoro Eva Farna. A kdy hrajeme další zápas mistrovství světa?
2: Pátek, jsem říkal.
3: No a ve skutečnosti...
2: Ve čtvrtek.
3: No prosím, tak výborný. A nehrajeme náhodou ze čtvrtka na pátek?
2: Ne, to 18.00.
3: Tak jo.
0: Takže Vincent, co opravuje, byl opraven?
3: Ano. Já se tady něco dozvím, každý v tom rádiu. No tak jako tak máš čas 46.06, což tento týden, nehledě na jak čemkoliv, ti vynáší naše úžasné vstupenky.
0: Gratuluje!
2: Ježíš, tak to jsem moc rád, děkuju. Díky moc.
3: No tak hele, tak si užij jahůdky, zůstaň s náma ještě chvilku, viď?
2: OK.
0: A ještě ti chcem... V tom Aqua Palace, než ty jahody dočistíš, jo, tak my pro tebe máme pozvánku ještě.
3: No jako kam?
0: No na City Pool.
3: No na ten City Pool, no to si teda Hergot píš, protože tam tě čeká neuvěřitelný kopec zábavy. My tam budeme dělat animační program Hit Radio City, bude tam zábava pro děti i dospělí. Máš nějaký děti?
2: Dvě.
3: Ježišmarja, tak bacha na to vlnobytí tam a na to bogány.
0: A kdy to je?
3: No kdy to je, prosím tě, je to 20. června roku 2026.
0: Takže doufám...
2: Tak to je zanedlouho.
3: To je zanedlouho.
0: 20. anebo jakýkoliv jiný den, vezmeš rodinku, užiješ si to, měj se krásně, čau.
2: Super, děkuju moc.
3: Díky, čau.
2: Díky.
0: Ahoj a s vámi ostatními doufám, že toho 20. v Aqua Palace se uvidíme zítra zase, stejný čas, stejný místo.
3: Žbluňk.
1: Nepoužitelní z Hit Radio City.
4: Máme pro vás bezva plán, svět si o jarňákách tobogán. Přijďte na party s Hit Radiem do Aqua Palace Praha a navíc mají děti vstup za 1 korunu.
5: Uepa, 2, 3, un pasito.

0: Taky jste byli rovnou na tom animačním programu. Posloucháte Hit Radio City, myslím si ty pool party v Aqua Palace. Přátelé, Vince a Dominik s vámi. A o co se s vámi i s tebou, Vinco, chci podělit? Tomáš Baťa oslavil by 150. narozeniny.
1: Já miluju Baťu.
0: Kvůli čemu? To mě zajímá.
1: Já miluju Baťu, protože Baťa nenáviděl vzdychací typy.
0: Jo.
1: Baťa měl normálně v těch svých kancelářích lidi, kteří kontrolovali, jestli tam někdo nevzdychá, protože věřil, že když v kanceláři někdo vzdychá nebo ve fabrice, tak za jeden den to rozšíří na toho, co sedí vedle něho. Za týden to rozšíří po celé místnosti a za měsíc to rozšíří po celém baráku.
0: Je to epidemie, přátelé. Navíc Baťa, teď je představení taky, který se dneska bude premiérovat na Kampě, bude to fantastický Oscar Hess, Tomáš Klus a tak dále.
1: No, zase Oscar Hess.
0: Zase
1: jaký to je, když mi všechno vyfoukne Oscar Hess.
0: My jste úplně stejný typ.
1: Ne,
0: no.
1: My nejsme, mám vůbec žádnou šanci.
0: Ale tančíte i podobně. Ale no. Teď k tomu, hezky, co jsi zmiňoval, že nesnáší vzdychací typy, protože, jak se řekne, baťovská filozofie, tak on postavil těm zaměstnancům město, tam měli divadlo, tam měli kulturu, supermarkety, všechno, ale furt nebyli šťastní. A vlastně druhou polovinu života zjistil, že i když dáte lidem všechno, tak je to nenaplňuje, ale naplňuje ta cesta zatím.
1: A stejně budou vzdychat.
0: Jo, no. Kolik docelí ještě?
1: Ježmo.
0: Tak společný vzdych, kdo je v autech?
2: Dopravní hlídka Hit Radia City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777-937-777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City. Tvůj parťák na silnicích v Praze.
3: Jsme Tukas, rodinná firma, které lidé věří už 35 let. Pomůžeme vám s výběrem vozu, jeho servisem i výkupem. Tukas.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

Dominik, Vincent a Káťa ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Rádia City je zpátky.

0: Teď nevím, jestli my tím, co hrajeme, ovlivňujeme počasí, nebo počasí ovlivňuje náš playlist. Každopádně tohle sedlo. Karmach, posloucháte Hit Radio City a za dvě minuty je tady celá. Před zprávami se ještě podíváme na cesty.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. V těchto chvílích stále hlásíte komplikace na sjezdu z D5 a to směrem na Pražský okruh na úrovni Ořechu kvůli dopravní nehodě. Popojíždíte minimálně čtvrt hodiny. Zdržení v oblasti kolem Motola je pětiminutové. Tady se zdržíte v Kukulově a Bělohorské ulici. Do Břízka v obou směrech zdržení kvůli dopravní nehodě a platí to také pro Černák, respektive cestou do Černáku a Běchovic. Na Štěrboholi dopravní nehodu hlásíte i v těchto místech a zdržení minimálně 10 minut. Vaše dopravní info nám dál pište do SMS-ek nebo pošlete hlasovku na WhatsApp 777 937 777. Ještě stále je tady možnost vyhrát plnou nádrž.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
3: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré odpoledne. Praha pomůže chudým cestovat městem. Znovu zavedla zvýhodněné jízdné pro lidi v tíživé finanční situaci. Získají ho pouze osoby s potvrzením o sociální podpoře od úřadu práce. Jakým způsobem bude fungovat, popisuje mluvčí Pražské integrované dopravy Filip Drápal.
7: Bude dostupné výhradně v elektronické podobě prostřednictvím systému Pidlítačka. Půjde o nepřenosný měsíční kupon za cenu 165 korun, což odpovídá přibližně 70% slevě oproti běžnému předplatnému.
1: Zvýhodnění začne platit od 1. srpna. Před obchodním domem v Libni došlo k napadení. Podle svědků měl neznámý muž ve Vodstářově ulici bezdůvodně napadnout jiného muže ostrým předmětem. Na místo vyrazilo hned několik hlídek policie a záchranka, která ošetřila zhruba 40-letého zraněného muže v horní části těla. Po útočníkovi teď policie pátrá. Krajský soud v Praze začne v září projednávat žalobu největší internetové firmy Seznam.cz na premiéra Andreje Babiše. Důvodem žaloby jsou podle dřívějšího vyjádření firmy sílící útoky na společnost a ochrana dobré pověsti právnické osoby. Letní scéna Muzea Kampa uvede dnes večer premiéru muzikálu Klan Baťa. Autorka libreta Daniela Sodomová se nesoustředí pouze na osobnost zakladatele obuvnického impéria. Zachytila také osudy členů několika generací tohoto rodu. V roli Tomáše Baťu uvidíme v alternaci Oskara Hesse a Marka Lamboru. Program je na webu letní scéna muzeakampa.cz. Nad Prahou se opět zatáhlo, zataženo, oblačno, objevit se může přeháňka nebo možná místy i lokální bouřka. Teploty se pohybují kolem 22 stupňů, do rána zůstane pod mrakem, k tomu přeháňky a déšť budou ustávat až k ránu. No a noční minima 15 až 13 stupňů, zítra převážně proměnlivý den a maximální teploty do 25.
5: Z Karlína na Barrandov, z Vinohrad na Břevnov, z Pražského okruhu na Pražský okruh. Všude jsme s tebou. Vítej v odpolední show metropolitního Hit Rádia City.
0: Evo! Evo! Ať ti to vyjde ten Eden. No, že se tam trošku kaboní. Přejeme hezký odpoledne, 3 minuty po 5.
8: To je bylo nejzvláštnější vyznání lásky, který jsem v životě viděl.
0: Možná proto... Kolem jsi, sebe kroužíme 30 let a furt.
8: Jsi prostě rádiový moderátor, máš tu možnost jí to říct nějak hezky. Máš
0: já myslím...
8: A ty prostě se rozhodneš pro...
0: Já už zkoušel za ty roky všechno. Přátelé, dneska třetí Eden od Evy, dala si den pauzičku a dneska, když se dívám na to počasí, sakra, snad ten hat-trick v řadě dá.
8: Já ji držím všechny palce.
0: Já držím palce sobě a taky vám, protože Vince si zase něco vymyslel, za chvilku zase budeme hrát, ať se trošku rozptýlíme.
5: Hit Radio City.
0: Chainsmokers na Hit Radio. Hezké odpoledne.

0: Posloucháte Hit Radio City, 17 hodin a 7 minut k tomu. Je tady s vámi Vince, taky Dominik, no a ten první zmiňovaný zas má něco.
1: Přátelé, mám pro vás úžasnou novou hru. Ta hra spočívá v tom, že já vám teď řeknu nějaký titulek nebo nějakou zprávu a vy musíte uhádnout, o čem ten příběh pro Boha doopravdy byl.
0: Jsme na stoupení. Naše kreativita je neomezená, že jo, přátelé stojící v kolonách?
1: Tak přátelé, odpovězte si v hlavě, nahlas, Dominiku, ty prosím nahlas. Tady je první zpráva tohoto dne. Muž na Madejře nestihl letadlo. Vyřešil to tím, že...
0: Že letěl na dovolenou jinam. Na Kanárský ostrovy.
1: Ne. Tento 65-letý muž přelezl plot letiště na portugalském ostrově Madeira a běžel po runwayi, aby letadlo stihl. Ano, normálně se rozhodl, že to prostě doběhne. Zadržela ostraha a samozřejmě, no, tak frajer šel okamžitě na policii.
0: Kdyby kamarádi tohle řekl před chvíli, řeknete si, Dominiku, nepředváděj se, dobrý, to je zase moc. A ona je to pravda.
1: Ona je ta pro Boha pravda. A teď konc druhá zpráva. A zkus teď konc fakt zapojit i ty nejdivnější obvody. No, ty máš jenom ty nejdivnější obvody, ale muži ve Walesu vtrhla razie domu a zabavila mu v hodnotě 3 milionů ilegálně držené tři tečky.
0: Kartičky Pokémonu.
1: Kartičky Pokémonu.
0: Některý jsou...
1: Ilegálně držené kartičky Pokémonu. Takže ty můžeš ilegálně držet kartičky Pokémonu.
0: Já, viděl z moje ruce? Já cokoliv uchopím, držím ilegálně v podstatě.
1: Ano, to je, když jsi z Orlové, tak to tak je. No tak poslouchej. Co mu zabavili? Přes 100 tisíc švábů.
0: Co byly
1: to šváby, syčivý a argentinský, což jsou nějaký prostě vzácní šťáva, šváby, který mají hodnotu až 3 miliony.
0: Hustý. No, kolikrát je ta realita divočejší, než si dokážeme představit?
1: S tebou, Dominiku, vždycky všechno divočejší, než si dovedu představit.
0: Přátelé, to je super.
1: Ale já mám pro vás ještě jeden. Finální titulek. A přátelé, prosím, napište nám, protože já chci vidět, jestli jste možná trošku ještě kreativnější než Dominik.
0: No.
1: Takže, hele. Loterijní společnost chtěla telefonicky oznámit Australance, že vyhrála hlavní cenu v hodnotě 193 milionů korun a pogratulovat jí. Ona jim však položila telefon, že zrovna nemá čas to řešit, protože...
0: Aha, no, ale takže... já nebudu nic říkat. Ať vás neovlivňuji. 777-937-777, to je to číslo, kam pište. Jak pokračovalo, ještě jednou poprosím.
1: No prostě ženský v Austrálii 193 milionů vyhrála v loterii a ona neměla čas, protože dělala něco a co asi dělala.
0: Napište nám, jsem zvědavej, kdo je kreativnější. Laťka není vysoko. Teď už Linkin Park, posloucháte Hit Radio City. Hezké odpoledne.

0: Tahle mašina, doufám, pojede ještě roky a roky. Linkin Park, posloucháte Hit Radio City. Vincente, kdo nás ladí až teď? Co tady provádíme?
1: Přátelé, snažíme se uhádnout, jak pro boha mohla dopadnout tato zpráva. Poslední zpráva, kterou jsem četl, zněla takto. Australance volali, že vyhrála v loterii. Ona jim řekla, že teď nemůže, protože... A vy jste měli doplnit, proč si myslíte, že nemohla. Máme tady od vás zprávy.
0: Otevírám WhatsApp, kde píše Terka, naše pravidelná posluchačka, její náhledovku znám dobře, protože prý měla techtle mechtle s přítelem.
1: Ne, je to blízko, ne? Ale ne.
0: Hele, koukám na WhatsApp, ale ještě otevírám zprávy, protože jsem nepoužitelný.
1: Ne, to je něco jiného.
0: Jo, to je stará zpráva, jo. Ale protože od Radka krmila krávy.
1: Tak Radku, ty jsi měl pravdu, ty kluku.
0: What?
1: Ano, ve skutečnosti volali a ona řekla, nemůžu, zrovna krmím 300 kusů dobytka a čekaj na mě. Ona zrovna jela v traktoru s vnučkou a prostě chudinka, oni prej se snažili prostě za 4 dny, už nespali, protože se snažili zasadit a nakrmit a měla přijít nějaká bouřka, takže ona byla v absolutním jako chaosu.
0: Jasně.
1: Nakonec se jí samozřejmě naštěstí dovolali. Večer po celodenní práci se dozvěděla, že vyhrála gigantickou vilu v hodnotě přes 100 milionů a zlatý cihly.
0: To je jak z nějakého indie filmu, který vyhraje Oscara potom.
1: Ano, tak tady vyhrála akorát loterii a samozřejmě se jich zeptali teda, když takhle tvrdě maká, jestli se na to jako vykašle, jestli s tou zemědělskou činností bude pokračovat.
0: Já. Počkej, mám tip, ani to nenapadlo.
1: Řekla, to nikdy neuděláme, musíme dokončit práci, kterou jsme začali v době, kdy jsme sem přišli, když se do té Austrálie přistěhovali.
0: Vidíte, co se ve světě děje, to ani naše hlavy nevymyslí. No. Tak Vinco, zase příště, jo?
1: No zase příště, ještě taková jenom jubovka, ona na konci řekla nádhernou větu, řekla, naštěstí mám nejplnější muže na světě. A on dodal, a já mám tu nejlepší ženskou na světě. Pokud má někdo vyhrát loterii, tak to jsou tyhle dva.
0: No. Tomu není co. Jenom další hit. Share a Believe. Když jsme měli ty krávy, tak Believe.

0: 17 hodin, no a za pár vteřin 20 minut k tomu. Na Hit Radio City tahle chvíle patří dopravní hlídce.
1: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, tak se tedy podíváme za vámi, jak se vám jezdí aktuálně.
3: Dobrý den, momentálně projíždím po Evropské od Dejvické nahoru, klasické menší zdržení u Bořislavky, tam je to tak na 2-3 minutky, ale pojíždí to vždycky na semafory. Další trošičku zpoždění je na Šárce, ale jinak všechno v pohodě, tak spěchejte pomalu. Posluchačka Martina.
2: Martino, děkujeme. Teď se podíváme na místa, kde to přece jen popojíždí trochu déle. A to je Pražský okruh od sjezdu z D5-ky. Tady to odhadujete na 10 minut. Stejně tak dlouhá kolona se táhne od Černáku až po Štěrboholi směrem do centra. A z více auty počítejte také na Barandáku a v Dobřížské směrem do centra metropole. Vaše dopravní info nám pište ještě do SMSky nebo natočte hlasovku na WhatsApp 777 937 777. Ještě stále hrajeme o plnou nádrž.
1: Praho, chystej plavky! City Pool Party je tady. Hit Radio City tě zve na nejmokřejší rodinnou party roku. Kdy? V sobotu 20. června. Kde? V Aqua Palace Praha. Co? No, vodní atrakce, zábava a ty největší hity. S námi úplně zadarmo. Poslouchej Hit Radio City každý všední den a lístky můžou být tvoje. Víc na hitradiocity.cz.
4: Ta hitské léto už je tady. Přijďte v sobotu 20. června na City Pool Party do Aqua Palace Praha. Více na aquapalas.cz.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Minuta po půl šesté. Posloucháte Hit Radio City? Tak kdo z vás se dneska stal naší dopravní hlídkou?
2: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
1: Přišla spousta zpráv, taky hlasovek. Některé nebyly plné informací, ale byly prostě milé. Mám ji tady.
3: Ahoj, já vás zdravím a jen jsem chtěla říct, že jsem na Suchdole a Suchdol bez problémů jede v obou směrech. Mějte se, hezký den, ahoj.
1: Hezký.
4: Já přemýšlím, jestli ji znám po hlase, víš?
1: Suchdol.
4: Suchdol, tam jsem tam znám všechny.
1: Má tady jiný hlasovky, jak já nevím, jestli to můžu pustit.
4: Nepouštěj.
1: Radši přejdeme k tomu, komu dáme 2000 na benzín.
4: Komu?
1: Zdeňce, která nám taky poslala hlasovku, geniální normálně zpravodaj, dopravní hlídka v terénu.
4: Hezky.
1: 2000 na benzín, pecka.
4: Zdeňko, já si myslím, že pokud si to někdo zaslouží v tom životě, tak potom všem, co se ti stalo, typuju, ty.
1: To je asi taky ze Suchdola, když se znáte.
4: Já neznám Zdeňku, ale věřím jí. Věřím, že se to zaslouží.
1: Zdeňko, gratulujeme, za chvilku si napíšeme, vyměníme info, no ale vy ostatní nezoufejte, zítra.
4: Zítra zase?
1: No, 2000 na benzín každý den.
4: Neuvěřitelný.
1: S námi pojedete.

0: Jedna slovenská a milostná, tou mínou nejím skloubit. 17 hodin 39 minut. Posloucháte Hit Radio City, s vámi taky Vincent a Dominik. Když jsme u těch milostných písní, ty teď pořád básníš o nějaký reality show, která má milostnou tématiku.
1: No, milostnou tématiku, to je jedna z těch jako hlavních elementů, proč jsem se do toho zamiloval. Na Netflixu existuje něco, co se jmenuje Love on Spectrum.
2: Okay.
1: A pozoruje to lidi, kteří mají autistický spektrum, jak vlastně se snaží najít jako lásku.
0: Musí být co?
1: A je to nádherný, protože je to strašně jako vkusně udělaný, je to strašně rozkošný, je to extrémně vtipný, není to směšný, ale je to vyloženě vtipný, že se směješ s nima. A hlavně je to nádherný, jak tam vidíš, jak ty lidi vlastně potřebujou tu lásku úplně stejnou mírou jako všichni ostatní lidi na světě.
0: Love on Spectrum, hele, dejte si to do sledovat, takovou tu hvězdičku.
1: Ano, a budete se plakat, dojetím smáce, plaka dojetím smáce a furt dokola.
0: He, tak tyhle emoce, co popisuješ, možná budou i na jedné akci. Podívejte se do diářů, až si to dáte na tom Netflixu do sledování, co děláte 20. června od 6 hodin. My vás chceme totiž pozvat na takovou akcičku v Rýgrových sadech.
1: Ano, je to taková jako speed dating. Je to 20. června od 6. Jmenuje se to Quiz Dating volume 4, takže to není jako nějaká první prvotinka. A je to chytrej quiz, ale s takovým twistem. Na konci to končí speed datingem. Takže vy aspoň můžete zjistit, kdo vlastně je nebo není doopravdy chytrej.
0: To vypadá na super akci. No a souhle pozvánkou, pište si ještě jednou 20. června. Se s vámi dneska chceme rozloučit.
1: No a ještě jenom chci říct, přátelé, můžete tam přijít v týmu. 6 hráčů a sestaven ze 3 žen alespoň, nebo 3 mužů, logicky.
0: To by to chytlo.
1: Ano,
0: no.
1: Mi se to prostě, mi to připadá jako skvělý nápad.
0: Vince skládá tým.
1: A ještě je to pánská volenka, to znamená, že dámy zůstávají u stolu a chlapi musí běhat. Takže dámská volemka, no to je jedno, prostě chlapi se nadřou a ženský si vybírají, jak to má být.
0: Speed dating, hele, jestli to někde zkusit, tak na téhle akci, protože to kombinuje vše zábavný.
1: A my jsme se dneska zase s váma zdejtovali a doufáme, že jsme s váma možná navázali i nějaký romantičtější vztah, protože my vás vlastně trošku milujeme a líbíte se nám a chtěli bychom s vámi být každý den.
0: A jako jsme si blíž a blíž, ne že ne, tak zase zítra blizoučko od 3 hodin.
1: Jo, zase zítra napíšete nebo zavoláte.
3: Jo, zavolaj, dobro.
4: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
5: Nesmíme zapomenout ani na Davida. I David, je to s námi, hezké ránko.
6: Dobré ráno, já jsem trošku naštvaný, že mám takový dobrý fora, vy mi ho nechcete nechat zvíct.
7: Ježiš, ale
5: on si to normálně...
7: To je neskutečný, 20 minut tady bude brblat.
6: Tak si představte tu situaci, utkání Česka s Jihoafrickou republikou, rozhodčí žena uděluje našemu hráči žlutou kartu a on za ní jde a říká, paní rozhodčí, za co? A ona říká, já o tom nechci mluvit.
5: S tím já tady potřebuje 20 minut. Tak Davide, jsi spokojený.
6: Díky.
0: Výborný.
4: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Hit Radio.

0: turn to dust, all that I adore.
1: Reklamy byly dlouhý. Sorry, ale my z něčeho tuhle pražskou trojku platit musíme. Dominik, Vincent

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Kolony stále nepolevují v oblasti Černáku, pokud jedete na Štěrboholi, nebo v Kbelské ulici v oblasti kolem Hloubětína. Letenský tunel a jeho okolí a navíc auta se připravte i v centru metropole. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
4: Je za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Česko v letní sezóně posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven konzulární tým rychlého nasazení, potvrdil šéf rezortu Petr Macenka.
5: Máme tady konzulární tým rychlého nasazení, který bude připraven právě pro případy nějakých krizí nebo třeba nějakých přírodních katastrof, požárů a tak dále. Být okamžitě k dispozici a pomoct našim občanům v případě, že to budou potřebovat.
2: Čeští policisté budou opět sloužit ve smíšených hlídkách v Chorvatsku a Bulharsku. Prezident Petr Pavel neslyšel žádné vysvětlení, ze kterého by bylo patrné, že řízení agendy lidských práv a protidrogové politiky na úřadu vlády nefungovalo a musí se měnit. Jde podle něj o více rezortní problematiku, která potřebuje koordinaci. Řekl to dnes při návštěvě Vysočiny. V Bílině na Teplicku otevřeli muzeum kyselky. Její výroba teď pokračuje v konkurzu. Nový majitel převezme provoz i s historickými dokumenty ke stáčení unikátního lázeňského pramenu. Měsíčně stočí této přírodně nasycené vody 400 000 kusů, zejména litrových láhví pro český a slovenský trh. Zápas Anglie s Chorvatskem otevře na fotbalové mistrovství světa program skupiny L. Před utkáním ožívají vzpomínky na vítězství Chorvatů nad Angličany 2-1 po prodloužení v semifinále šampionátu v roce 2018. Výkop je zítra večer v 10 hodin našeho času a hrát se bude v Dallasu.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Oblačno, zataženo, místy dešť nebo přehánky, ojediněle také bouřky. Ráno bude pak srážek ubývat, nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, přes den pod mrakem, přechodně i polojasno. A nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě 27.
6: Hodiny u nás ve studiu odbyly 18. Startuje hudební speciál Hit Radio Classic. Hrát vám budeme to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal s vámi. Dobrý den.

Hodně veselá muzika. Takhle parádně jsme otevřeli úterní hudební speciál Hit Radio Classic. Bruce Springsteen, zpěvák, skladatel, kytarista a jeden z nejvlivnějších autorů rockové hudební scény posledních 50 let. To byla písnička Glory Days, kterou jsme otevřeli to dnešní vydání hudebního speciálu, ve kterém až do 21. večerní budeme hrát to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvilku velká romantiárna Celine Dion, My Heart Will Go On. Vezme nás zpátky na Titanic. Teď každopádně Elvis, Little Less Conversation. Tak to je záležitost, která vám taky vlije krev do žil. Posloucháte Hit Radio.

0: Celine Dion, My Heart Will Go On, velká romantika, kterou jsme slibovali. Takhle pokračuje úterní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. My jsme si připomněli 114 let od té katastrofy, kdy se Titanic potopil, a taky téměř 29 let od premiéry filmu, ve kterém se tahle píseň objevila. Mimochodem, za My Heart Will Go On v podstatě můžeme vděčit manželovi Celine Dion. A to proto, že Celine, když slyšela klavírní demo této skladby, tak jí ta píseň příliš neoslovila a vlastně vůbec ani nechtěla zpívat. Manžel jí každopádně přesvědčil k tomu, ať zkusí alespoň nějaké to demíčko. No a potom šel za samotným Cameronem, aby mu nabídl verzi, která nebyla orchestrální, jak si sám Cameron, režisér filmu Titanic, přál, ale právě taková ta popovější aranž, kterou jsme si teď hráli na Hit Radio. A udělalo dobře, že zvolil právě tuhle verzi, protože mimochodem píseň My Heart Will Go On získala Oscara za nejlepší filmovou skladbu. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic a pokračovat bude taky českými hity.
1: Ano, se stále končí, neúplatní ptáci jsou.
0: Tohle je Jan Sahara Hedl a taky Bára Basiková. Tisíc men se jmenuje skladba, kterou pro vás máme připravenou.
1: Ano, se stále končí.
0: Taky Eminem nebo skupina Queen Another One's Bites the Dust. Tak to je hit, který uslyšíte už za chvilku na Hit Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.

Na kontě jich má totiž mnoho, mnoho těch, který zaznamenali globální úspěch. A Vydoudný je určitě jedním z nich. Teď jsme ho hráli na Hit Radio. V podobě Eminema to vlastně byla velká pohodička, takové lážo, plážo, tempo. Protože pokud mezi fanoušky Eminema patříte, tak víte, že tu kadenci slov má opravdu neuvěřitelnou a jeho píseň Godzilla je dokonce v knize rekordů. Uznáno mu bylo 7,5 slova za sekundu, takže 225 slov za půl minuty. To je neuvěřitelný. Tak to je prosím Eminem, který něco takového zvládne. My pokračujeme dál v hudebním speciálu Hit Radio Classic, ve kterém se vracíme zpátky v čase, hrajeme to nejlepší, co jsme našli v našem hudebním archivu. Vybíráme pro vás jenom 80-ky, 90-ky a také hity raného milénia. A vracíme se zpátky v čase, jsme trošku nostalgičtí. No a připomínáme si singly, ke kterým možná máme nějaké osobní příběhy a vzpomínky. Něco se nám možná vybaví i při poslechu zpěvačky Sandry. Tohle je Maria Magdalena.

Kaiser se jmenoval hit, který jste poslouchali právě teď. Hit the floor. Tak to je parta, která za ním stojí. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Řízneme do kytar. A dáme si klasiku rockovou Love is a Strong. Už jste možná poznali Rolling Stones, i ti se objeví u nás v éteru. A to už za malý okamžik. Taky Nene Sherry, anebo Simon Collins do konce hodiny. Tohle pro vás dál budeme mít.

0: Dum.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Takhle na pohodu si hrajeme lehce před 19. hodinou. Simon Collins nás k ní dovedl, Pride. Tak to je věc, kterou jsme připomněli v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, který bude pokračovat za chvíli.

0: it's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Jak jsem sliboval, tak plním. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Hrajeme to nejlepší od 80. až po milénium. S vámi Michal Pospíchal. Hezký večer.

Tohle je slibovaný projekt Farao. Německá dvojice, která největší boom své kariéry zažívala v letech 1994 až 1998. There's a Star jsme hráli na Hitrádiu. Ladíte hudební speciál Hitrádio Classic. Je plný vzpomínek, nostalgie a hlavně těch největších časem prověřených hitů. Z další nabídky to budou třeba Sugar Babes s legendárním Round Round a o slovo se přihlásí i skupina Elan. Hrajeme jenom hity pro lepší náladu.

0: I'm shuffling.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

Tak jsme si trošku zavzpomínali. Královna bělých tenisek je hit, za kterým nestojí nikdo jiný než skupina Elán. Taky tohle jsme vám hráli na Hitrádiu v rámci hudebního speciálu Hitrádio Klasik, který vám do uší dáváme každý všední den mezi 18. a 21. hodinou. Vybíráme pro vás to nejlepší z našeho hudebního archivu. Příští 3 minuty budou patřit ikoně z Německa. André Tenneberger, na hudební scéně známý jako ATB, jeden z mnoha, který trefil tu populární trance elektronickou éru na konci 90. a začátku milénia a jeden z mála, který se opravdu globálně prosadil. You're Not Alone. To je věc, kterou do světa vypustil v roce 2002. Písnička se tehdy objevila na albu Dedicated a jde o cover původně britské skupiny Olive.

0: Life in the Northern Town, to zpívali Dream Academy. Londýnská parta, která královala 80. Life in the Northern Town je mimochodem skladba, na které se jako producent podílel David Gilmour ze skupiny Pink Floyd. Text oslavuje britského písničkáře Nicka Drakea, komentuje úpadek průmyslových měst v severní Anglii a zmiňuje i atentát na Kennedyho. Prostě typická věc odrážící náladu doby. Pondělní večer trávíte s Hitrádiem, už za chvilku další hity No Doubt nebo F.R. David. I takhle vám v příštích minutách budeme hrát.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Hit Radio.

0: z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hit Rádio. To nejlepší z 80., 90. a milénia vám budeme hrát ještě hodinu. Pokračuje Hit Rádio Classic. Michal Pospíchal s vámi. Dobrý večer. Hit Rádio.

Guru Josh Infinity na Hit Radio. Vlastním jménem Paul Walden, britský hudebník, DJ, producent. Na přelomu 80. a 90. let patřil k průkopníkům houseu jako žánru. Přitom se původně neviděl jako hudebník, ale jako zubař. Vystudoval totiž stomatologii. No, můžeme být rádi, že profesi nakonec změnil. Jinak bychom tu totiž neměli jeden ze symbolů rané evropské taneční hudby. Právě písničku Infinity, kterou jsme hráli. A která se mimochodem dočkala ještě dvou dalších zásadních verzí. Infinity 2008 a Infinity 2014. Ta z roku 2008 je zcela oficiálním remixem. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. O další hity se už za chvíli postará Bonnie Tyler nebo DJ Bob.

za. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Hit Radio.

Stand and Deliver, tohle je partička Enemy Dance. Už teď máte hudební speciál Hit Radio Classic, pomalu se blíží do finále. Do 21. nám moc času nezbývá, tak pojďme hlavně hrát. Samozřejmě dál to nejlepší z 80. 90. milénia, ať si přijdete na své. Do konce hodiny stihneme třeba ještě Depešáky, taky Roger Sanchez zazní v éteru Hit Radia. A nebo pozor, legendární Never Ending Story, to si nenechte ujít. Hezký večer přeji.

0: Tak už jdeme do finále a poslední tóny zní. Jo, Hit Radio Classic dospělo ke svému dnešnímu konci. Pokračovat s tím nejlepším z 80., 90. a milenia budeme zase ve čtvrtek úderem 18. hodiny. Protože zítra je středa a ta patří vám. Playlist na Hit Radio budete diktovat vy. Vaše středa. Tak si objednejte, co máte rádi, buď u nás na webu, anebo zítra přímo v éteru. Mějte hezký večer s dalšími hity Hit Radia. Taylor Swift, Kabát, Mark Ember, to jsou interpreti, kteří jsou pro vás připraveni do příštích minut.
1: I'm Nicki Minaj.
2: Hey, this is John Legend.
3: Hey, it's Taylor Swift.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.

0: Hit Radio City.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.